0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bloši, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fakčí makat. Tady samozřejmě hulí jako nad komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On co jako přibitej. Kde tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: No kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámbu rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Come here, baby.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
16: Vybrat dobrý materiál
15: a vybudovat náš domov.
17: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí. Zároveň sdělil, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45. kilometru máme hlášenou nehodu na Klaďáku a bouralo se taky přímo v Praze na Bělohorské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
6: Prďácký start do novýho týdne vám přeje Honza,
7: Anabel
3: a Zuzka.
6: Necelý 3 minuty po 6. hodině, pondělí 15. června. My jsme tady už zase v Pecech, všichni zdraví, všichni celí, všichni krásní. Vy jste nějaký hezký holky po ránu.
7: Ale mi nějaký přijde, že Zuzce to dneska sluší.
3: Ježíš, Maria, já jsem vstala, ani nevím, že jsem tady, takže...
7: A má krásné tričko, dobré ráno, čumáci, zr.
6: A to by to taky sluší, to by ta Ostrava nějak svědčila evidentně.
7: To víš, ty doly, mě to dělá dobře.
6: Padla do nějaký jámy. No tak jsme se zasmáli, posluchači z toho nic nemají, tak jim dáme písničku.
7: Ano, skvělý nápad.
6: Proteus, závislosti.
0: Rock Radio.

0: Alice Cooper, Love Should Never Feel Like This. Láska by nikdy neměla být cítit takhle. V 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Já přemýšlím, co k tomu řeknu, ale snad radši nic.
1: Radši to nekomentuj.
0: Přátelé, už se nám blíží léto mílovými kroky a to znamená jenom jednu věc, že budeme zase všichni doma naprosto spocený jako prase, protože nás čekají velký parna, ale my na to tenhle ten máme speciální rozdávačku a speciální řešení jenom pro vás.
1: Zatím je venku minus 30, ale já věřím, že se těch veder dožijeme.
0: Určitě.
1: Údajně na víkend hlásej 630 stupňů a právě třeba pro tento víkend, který přichází, máme pro vás rozdávačku.
0: Rozdáváme vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám právě přinese úlevu i v těchto těch největších vedrech. Jednak rychle chladí, jednak umí odvlhčovat a jednak umí čistit vzduch a navíc má kolečka, díky kterým ji můžete tak šoupat po bytě, kde se vám zrovna hodí.
1: A dá se ovládat pomocí Wi-Fi, jestli jsem to pochopila, takže ano. S telefonem prostě si jenom lehnete a nastavíte si tam, jestli chcete větší zimu, menší zimu a to se oplatí horste. Takže pokud tuto klimošku chcete, klasika, rozdáváme přes náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 ji jednomu z vás dáme.
0: Tuhle klimatizaci nám do vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, takže je to pro vás chytrý řešení pro komfortní léto. No a teď už zase muzika, Škorpíci, No One Like You na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. hodině ranní si v pondělí 19. ne, kolik je 15. teprve června, pojďme říct, kdy má svátek Ararasky.
2: A 19. bude, ale až
1: ve čtvrtek, ale trošku bychom to posunuli. Zkrátili bychom vám pracovní týden. Svátek má dneska Vít, případně Vítek, Vít, Víta, Izolda anebo Senta.
2: Izoldu a Sentu neznám, víte, ano.
1: Senta, to je skoro ta naše klimatizace dneska, tak přejeme všechno nejlepší všem Vítům asi radši.
2: Ano.
1: No a jinak mám dneska samý zajímavý narozeninovce. Dneska slaví třeba narozeniny americká herečka Courtney Cox, což je Monika z Přátel, nebo moje oblíbená herečka Helen Huntová. Po čem ženy touží, že jo, ta krásná blondýna. No a pak tam taky spoustu muzikantů. 45 let má americký kytarista a klávesák Billy Martin z Good Charlotte. Kulatých 50 slaví americký zpěvák Dryden Mitchell z Alien and Farm. Krásných kulatých 70 má kanadský zpěvák Bernie Shaw z Uriah Heep. O 5 let víc, 75 slaví americký zpěvák Steve Walsh z Kansasu. Song, 77 let australský zpěvák Russell Hitchcock z Air Supply. No a třetí velký kulatiny, 80 let britský zpěvák Noddy Holder z kapely Slade. Takže přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli zase muzika, když jsme se tady bavili o těch klimatizacích a oteplování, tak si za chvíli dáme horký, že slíže a lesbian singing song.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr.cz.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Lesbian singing song a horký žeslíže na Rock Rádiu minutku před půl sedmou. Jedna z kapel, která letos brázdí festivaly Rock In, je to tak?
1: Ano, já mám v puse jabko, ale chtěl jsem říct, že gratuluju. Jsou naprosto skvělý naživo. Můžete, ano, slyšet v rámci festivalu Rock In a teď už si dáme zprávičky.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na polici. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadu policie zapojilo kolem 20 000 lidí. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Českobrodské ulici, dva osobáky sobě jsou v pravém jízdním pruhu a bouralo se taky na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice na 270. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za krásný přehled zpráv a teď už Juan Osborne a One of Us. Chceš to něco?
1: Jedno z nás, ale není.
0: Dobrou chuť.
1: Díky.

0: John Osborne a One of Us, což je teda původně song od Prince, tady přespívaný v roce 1995. Máme 6 minut po půl sedmí, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, je pondělí, dneska konkrétně 15. června a to znamená jediný, že letošní ročník festivalu Rock for People je za námi.
1: Ano, my jsme tam nebyli, teda my dva, ani my tři, takhle.
0: Ani my tři, Zuzko, byla jsi tam náhodou?
2: Ne, náhodou
0: a
2: ne.
0: A ve svojí mysli?
2: Ve svojí mysli taky ne, tak ale vy jste tam byli v mysli.
0: Jo.
1: Já jsem si dala mysli k snídani, ale
0: dobrou chuť.
1: Jinak jsem tam měla svoji dceru a každopádně teda, co jsem jim nezáviděla, bylo počasí, protože veškerý storíčka, který jsem viděla, vypadaly jak Jožin z Bažin, tyjo, když se močálem se plíží, tyjo. Všichni měli holinky, pláštěnky a vypadaly, jak když jdou na houby, takže to jsem si říkala, že vlastně jsem docela ráda, že jsem tohle vynechala. Každopádně...
0: Byl to takový jezedácký festival někde v Horním Maršově, bylo to moc hezký.
1: Jo, ale byl oznámen teda první headliner na příští rok a to je skvělá kapela Blink 182, neboli 182, takže z toho mají fanoušci obrovskou radost a taky byla oznámena změna termínu, jestli se nemýlím.
0: Nemýlíš, údajně by měl být festival příští rok o týden dřív, konkrétně od 2. do 5. června. A pokud byste chtěli lístky, tak už se tenhle ten čtvrtek 18. v 10 začínají prodávat na stránkách festivalu.
1: Takže když to bude o týden dřív, tak bude ještě hnusnic než letos. A to se oplatí, Horste, kupujte lístky, dokud jsou a my si jdeme dát další muziku.
0: Já bych tam chtěl na ten festival v rámci rádia. Proč tam nejsme, když je to Rock for People a není tam Rock Radio?
1: Nevím, asi mají jinýho mediálního partnera, takže jim přestaňme dělat reklamu a dáme si za chvilku Tři sestry.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yesom!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awara Shar!
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: Happysport.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 11 minut bude 7 hodin ráno a my máme pro vás to nejlepší a nejzajímavější, co se do zpráv nevešlo, Zuzko.
2: Na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utratíte moc peněz.
3: Ježišmarja, to bych se permanentně klepala celá, tyjo.
2: To... Já jsem právě si říkala, že to někomu z vás třeba...
3: Koupíš k narození rám.
2: ...by pomohlo. Normální aplikace, nastavíš si tam rozpočet a když zlobíš, tak dostaneš ránu.
3: A to by mě spíš bavilo, kdyby si dostával ránu, když usínáš v autě. To by se mi hodilo víc, třeba mě konkrétně na cestování.
2: Že by to jako poznalo mikrospánek.
3: Jo, že by to poznalo mikrospánek a dostal
4: by šok. Probudilo.
3: To by mi přišlo třeba zajímavější.
4: Tak si
3: asi
4: možná
3: začnu vynalejzat věci.
4: Možná si právě někomu vnukla nápad, který někdo právě ukradl a hrozně na tom zbohatne, člověče.
3: Je to možný, jo.
4: Ale takovýhle náramek, není tam trošku kontraproduktivní, že si ten rozpočet nastavíš sama?
2: Já nevím.
4: 300 tisíc denně. Nefunguje ten náramek vůbec.
2: Takhle to nejde, že jo? Musíš být poctivej.
4: No tak to většina z vás dám není. Co si budem, když
3: takže
4: se utrácí.
3: Takže ty si tam nastavíš nějaký denní limit a když ho překročíš, tak dostaneš ráno.
4: No.
3: To je dobrý.
2: Jdeš na kafičko, rána.
4: Na druhý kafičko, rána.
3: Ty jo, to je dobrý. To se mi vlastně docela líbí, to se možná sama koupím k Vánocům.
4: Tak přátelé, koukněte kam na Amazon, nebo kde to bylo. Výborně, tak už tady děláme reklamu všemu možnému, tak proč ne. A kdybyste to někde koupili, tak nám to pak napište. My si jdem dát ránu s kapelou Ugly Kid Joe a songem Cats in the Cradle.

0: Nightmish, I want my tears back, 2 minuty před 7 hodinou raní. Dneska je pondělí, tak pokračujeme v naší krasojízdě. Za chvíli zprávy se Zuzkou, no a pak další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO z 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. V České republice čelil v květnu každý podnik v průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku nejvíc v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko. V Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737. Uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přehánkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupně Celsia, na jižní Moravě bude až 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Pozor si dejte pouze v Plzni na Rokycanské ulici, srazily se tam 2 osobáky.
3: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
14: Novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nedostanete ránu proudem, vám se Honza,
15: Anabel
13: a Zuzka.
0: 7:03 v pondělí 15. června. Přátelé, poprvé tenhle ten týden rozdáváme mobilní klimatizaci Senkor.
15: Ano, dá se ovládat přes Wi-Fi, má kolečka a je multifunkční, takže pokud ji chcete, napište nám na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: Držíme pěsti a než bude 8:30, tak se k tomu času protancujeme. Teď si dáme kabáty a Western Boogie, tak jsme prosit.

0: Linkin Park a jejich Lost na Rock Rádiu 11 minut po 7. Máme pondělí 15. června. Slaví se globální den větru. Ten tady slavím od rána, holky si to ještě nevšimly, pořád je jim divný, proč si jim slzej oči.
1: Já taky... jsem naštěstí za covidu ztratila čuch, takže já jsem v pohodě. Jo, Zuzka je na tom hůř.
0: V klidu, Zuzka se potí. Potom je Mezinárodní den žen v dolech.
1: Ano, to je pro vás, kdyby náhodou... jsem si užila po víkendu, takže pohodě.
0: Jo, ty jsi byla v Ostravě vlastně, no, tak to je skoro ono.
1: Já už šel za sebou.
0: No, ale je hlavně den nečekaného polibku, ale pozor, ten popisek k tomu. Den nečekaného nebo tajného polibku je hravý okamžik, kdy lidé překvapí někoho výjimečného rychlým sladkým polibkem. Jde o ta drobná překvapení téměř jako skryté jiskry, které rozjasní každodenní život a dodají obyčejným rutinám trochu filmovější nádech. Jemný polibek na tváři nebo rty může signalizovat náklonost.
1: O, takže máme očekávat nějaký překvapko tady se Zuzkou, že přeskočíš pult a...
0: No já tam cítím aspoň 3 žaloby ze sexuálního obtěžování, takže nevím, jestli vůbec jako tohle se ještě dneska může slavit. Představ si, že prostě se ti líbí nějaká kolegyně v práci a že jí takhle potom hezky čapneš najednou ve výtahu a pořádně jí tam jako ocic máš.
1: No, myslím, že by byla minimálně překvapená.
0: No to já taky, až by přistál kopanec do rozkroku. Si myslím, že by nebylo úplně hezký.
1: Za zkoušku nic nedáš, ale Honzíku, zkus to.
0: Tak přátelé, držte mi palce, jdeme do výtahu. Užijte si den žen v dolech a my jdem na Smash Mouth a All Star. Samba!

0: Stratovarius a Unbreakable na Rock Rádiu 19 minut po 7 hodině. Přátelé, přečtu seznam kapel. Koblížci, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. To jsou kapely, který už tenhle ten pátek 19. června uvidíte na jednom pódiu další zastávky našeho putovního festiáku Rock In.
1: Ano, tentokrát se koná v Pardubicích, takže pokud máte zájem o lupeny, máme pro jednoho z vás hned 10 kusů lupenů a je to jako vždycky stejný, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Pošlete nám snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz a čas na to máte jako vždy do čtvrtka do 15 hodin.
0: To je krásný, že jsi použila slovo snímek.
1: No tak fotografii, fotku, selfiečko, já nevím.
0: 10 zrichtovaných lidí někde po nějaký hrozný akci, ale je to snímek, je to no, dagerotypie, přátelé.
1: Váš krásný snímek nám pošlete, budeme se na vás těšit a vy se můžete těšit na páteční Rockin v Pardubicích.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Zemřít je nepovinný, až za chviličku zemřeme s Alešem Brichtou po reklamě.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
18: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
19: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
18: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Za minutku a něco bude 7:30, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd a Aleš Brichtu se songem Zemřít je nepovinný, což je pravda. Přátelé, já mám teďka tady něco na srdci.
1: Ano.
0: Šelest.
1: Ano. Kromě šelesti vám Honzí chtěl říct, abyste nepsali vaše telefonní čísla pod příspěvek s klimatizací, protože maximálně vás někdo vykrade a my vám nic nedáme. Pište nám to prosím vás do Messengeru na Instagram, na Facebook, hezky do soukromíčka. Tam se může stát maximálně, že vám zavoláme my. A teď už si dáme zprávu.
0: Co když už jsou vykradený třeba?
1: No to je možný.
0: Tak ale... už je nevykradou.
1: Tak po druhý.
0: Znova? To jde?
1: Nevím.
2: Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroa. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem 20 000 lidí. 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 42. kilometru se srazil nákladák s osobákem, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Praze se bouralo na Černokostelecké ulici, tam neprojedete aktuálně levým i pravým pruhem a v Semilech pozor na Brodské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky moc za zprávy a teď už zase další kouše prach. Zpívají Queeni v songu Another One Bites the Dust.

0: Queeny. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu, 7:55. Pojďme si teďka říct zajímavost, co je?
1: Nic, spadlo mi něco do oka.
0: Já jsem se úplně lek najednou, přátelé, kdybyste to viděli, oči Anabel se otevřely do kořány, její ústa taky, na ploše zhruba 3 hektarů.
1: Ceca, spolkla bych zhruba tak dámhle tu igelitku s tvojí svačenou celý den.
0: Já bych možná teďka nemluvil o tom, co budem polikat, nebo nebudem, ale o tom, že Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, že jo, praotec metalový kytary v podstatě, se dočkal nebo dostal rytířský řád britského impéria.
1: Mm-hmm.
0: Dostal se tak po bok už jeho ostatních kolegů, že jo, Paul McCartney už má tenhle ten řád, rytířem je taky Mick Jagger třeba, Bonovox, U2, nebo třeba právě tady od Queenu Brian May.
1: Takže kytarista. Už to má vlastně kde kdo, takže nic moc.
0: No to úplně zase ne.
1: A řekl jsi to tak jako, že má to tam ten, to tam ten.
0: To jsem tím chtěl říct, že se dostal jako do dobrý společnosti,
1: to
0: chápeš?
1: To rozhodně. Jo?
0: Že jak byli rytíři kulatého stolu, tak tady jsou rytíři řádu britského impéria. My bychom mohli mít zase třeba rytíře tady rozbitého stolu.
1: Rozbitého mixpultu politého lecčin.
0: Ty bys nechtěla být rytíř, ty jsi jako malá třeba si nehrála na rytíře?
1: Moje babička měla rytířský řád.
0: Fakt?
1: No ano.
0: Tvoje babička je Paul McCartney?
1: Něco
0: nebo Mick Jagger?
1: Ne, byla kunzistorečka umění a dostala od nějakých Francouzů, dostala právě nějaký řad. Ho doma někde ho máme, no.
0: No já vůbec nevím, s kým tady vysílám, teď jsem úplně z toho překvapený.
1: Proto mě to až zas tak nenatklo, keď moja babka byla taká to rytířka, ona.
0: To jsem ještě zvědavý, co se všechno dozvíme, že máš doma.
1: Já bych nerada, aby nás vykradli, takže.
0: Každopádně Tony Iommi mu gratulujeme k rytířskému řádu a my se půjdeme za chvíli podívat na další muziku. Vanastovky, sbírka zvadlejch růží, ty třeba dostanou taky nějaký řád třeba, nevím, poblitých korunovačních lenotů českých, něco takového.
1: To je krásný, Honzíku, moc hezky jste řekl, že už tam pustí nějakou muziku, panebože, to je zase pondělí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
11: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 8 ladíte rok rádio Rokovej rozjezd a kapela Líbání diamantů zpívala Nejsi sám.
1: A my teď jdeme líbat motorky s naším strýcem Marcelem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
4: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
3: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne vždy speciálně tu Brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rock Radio Motokeci.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jedna z nejrychlejších písní, který jsme vám mohli dneska zahrát. Máme za minutu 8 hodin ráno, tak pokud jste se neprobudili, tak touhle písní už se neprobudíte. Zkusíme to po 8 nějakou trošku rychlejší muzikou, anebo vás za chvíli probere Zuzka ve zprávách. Anebo vás probereme tím, že dneska rozdáváme první z řady klimatizací, tak pokud ještě nevíte, že to děláme a jak na to, jak ji získat, tak si počkejte, za chvíli o tom budeme mluvit. Tak čau.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Oznámil to vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informoval také o tom, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale není vážný. Spojené státy a Írán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v sedmi boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Počátku dnes bude polojasno, převážně potom oblačno na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
15: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47. kilometru se srazily dva nákladňáky v koloně, je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 66. kilometru.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
17: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte co nejenergičtější start do novýho dne, vám přeje Honza,
18: Anabel
15: a Zuzka.
0: 4:04 v pondělí 15. června. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady klimatizací Senkor, který jednak klimatizují, jednak odvlhčují a jednak, nevím, co bylo to třetí.
18: Mají kolečka.
0: To taky, to bylo to čtvrtý,
18: že tam bylo něco. A jsou ovládaný přes Wi-Fi.
0: To bylo to pátý, ještě tam bylo něco.
18: Tak to už nevím, co po mně chceš, víc jsem si toho nezapomněla.
0: Odvlhčujou, jo, a čistý vzduch, to jsem zapomněl.
18: Wow.
0: Aby se pročistil vzduch, to by se v některých kolektivech hodilo.
18: Ano. Nebavíme se o nás samozřejmě.
0: Ne.
18: My tři se milujeme. Každopádně, tak. Přátelé, pište si, máte na to čas do 8:30 a zvedejte telefon. A teď už nějaká muzika, dáme si Offspring.
0: Děti nejsou v pohodě.

0: Soucou a jich Rosana v 8 hodin a 12 minut dohrála na Rock Rádiu. Dneska je pondělí 15. června a já tady mám historický okno s rokem 88. Tehdy se Bruce Springsteen v rámci aktuální světový tour zastavil v Římě, romantický město. No a tenhle ten den ho jeden místní novinář bulvární vyfotil ve spodňárech u bazénu, jak se válí po svý kapelní vokalistce Patti Scialfa. Už se to nějakou dobu šuškalo, že Springsteen jako obdělává zahrádku a tenhle bulvární fotka to potvrdila. No ale nebyla to taková ta typická situace, která se v kapelách běžně děje, že zpěvák brousí vokalistku, zpěvačka kytaristu a bubeník basáka, ale Bruce a Patti se za 3 roky vzali a jsou spolu do dneška a hrajou spolu v kapele do dneška. Takže ta fotka ve výsledku nedokumentovala nějaký jako skandál, ale vlastně začátky lásky jako trám.
1: To je tak hezký, ty mě chceš dojmout takhle připotil.
0: No, trošku jsem se snažil. Mě teda trošku zajímal taky tvůj názor na tyhle ty bulvární paparazzi fotky, co ty na to, protože jeden čas se s tím trošku živila, dělala v novinách takhle.
1: Je to tak, jeden čas, docela dlouhý čas, skoro 7 let.
0: Dobře, tak.
1: Takže nějakej páteček jsem tím strávila, já jsem vždycky říkala, že nechci psát o lidech, který znám, což vlastně byla většina, takže já jsem moc... promiňte, na té scéně dělám 25
0: let. Proč tě vyhodili?
1: Oni mě nevyhodili, já jsem odešla, ale pak teda z toho druhého nejmenovaného bulváru mě vyhodili kvůli tomu, že tam dělala sestra mého ex, se kterým jsme se rozešli, takže tam to bylo z nějakých...
0: Že pak to byla krevní pomsta.
1: Tam to byla krevní pomsta, jakože pomstím svého bratra za to, že tě mlátil, tě necháme vyhodit. No, takže takhle nějak to bylo, ale jako mě vlastně z bulváru blbě, je to hnusná svoloč, proto jsem odešla.
0: To jsem chtěl slyšet, děkuju. Jeden dál, Arakain Paganini na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin 22 minut a Chris Cornell dohrává pecku Nearly Forgot My Broken Heart. No a dneska je pondělí.
1: Rock Radio. Rockovej pašák.
2: Alice Cooper dává dohromady svoje cajky, neboli nářadí, nemyslíme tím to dole, ale ty hudební, protože ho čeká evropská tour k jeho loňskému albu The Revenge of Alice Cooper. Jenomže ztratil kreditní kartu. Došlo k tomu na benzínové pumpě a naštěstí měl teda opravdu, jak se tomu říká, zadele kliku, protože to našel poctivý nálezce a přes Cooperovu charitativní organizaci mu ji vrátil. No a při nákupu vlastně benzínu, když se vrátil domů z golfu, tak hudebník zjistil, že kartu nemá a jako odměnu dal poctivýmu nálezci jeho poslední album, který teda podepsal. No, nemůžeme se zbavit pocitu, že je trošku držkrešle.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Kanadský experimentálně rockový duo Angine du Poitrin je samo o sobě dost ujetý, kostkovaný v oblečení, nástroje, maskovaný muzikanti, ujetá muzika, tak ujetá, že některý lidi na internetu vyrábějí padělaný trička z jejich merchandisingu a prodávají je a prodávají se. No a někdo v Rusku se ale teď rozhodl dotáhnout kopírování ještě dál a založil kopii kapely. Momentálně po Rusku jede tour, fejková kapela Angine du Poitrin a vydělává na stylu kanadského originálu. To se může stát asi jenom na východě, takže posílám. Máme punkovýho strašáka.
1: Rock Radio.
0: Tak, další sošky zase někdy jindy. A za chvíli muzika. Van Halen a Jump.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Jan Landa,
17: Harley,
16: Vypsaná fixa,
17: Krucipisk.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Van Halen a Jump na Rock Rádiu česky by se tam mohlo zpívat třeba hop, kloboučku. Je 8.31, je pondělí.
1: Sport.
0: Tak. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užil volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Roda. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Český celek poprvé od porážky 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání, které se uskutečnilo v pátek nad ránem středoevropského času, trénoval v kompletním složení. V Texasu, kde je oproti Česku o 7 hodin méně, se bude Koupku v výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47,5 kilometru se srazily 4 nákladňáky, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky. Jedna paní na holení za náma, druhá před náma, Meredith Brooks a její Bitch.

0: Meredith Brooks na Rock Rádiu a její 90-ková hitovka Beach, kterou překládat, ne, no čubička, něco takového by se to dalo asi.
1: Prostě nepřekládej to.
0: Dobře, tak já to nechám přeložený potom na někdy jindy. Máme necelých 8 minut po půl devátý a to znamená jediný, že konečně rozdáváme.
1: Ano, máme tu jednu klimatizaci navíc, takže mobily do ručky.
0: Navíc jo.
1: Navíc pro jednoho z lidí.
0: A byla pro mě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Domanský.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: V 8 hodin 41 minut rozdáváme první z řady klimatizací Senkur, která rychle ochlazuje místnost, odvlhčuje a ještě navíc čistí vzduch pro lepší klima doma. No a toto nejlepší klima doma bude mít Pepa z Prusinovic. Dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
1: Seš tam ještě, neodešel jsi někam, dobrý. Nazdar.
3: Ne.
1: Prosím tě, Klimuška Senkor, ty jsi psal, že by se vám hodila do domečku na osvěžení. Vy máte domeček?
3: Ano, ano. Ještě jsem slyšel teďka, omlouvám se.
2: No, ptá se tě, jestli máte domeček.
1: Jestli máte domeček?
3: Máme domeček. Čistě po rekonstrukci si rekonstruujeme, takže se vám to bude hodit.
2: Takže jsi vybral pracháče, to si vybral špatně, měli jsme to nějakým chudákům rozdat. Ale my si to ještě rozmyslíme, my jdem volat po druhý, jo?
1: Prosím tě,
3: děkuji.
1: Když jsme u těch domečků, to jste nějak podědili, nebo jste koupili, zadlužili jste se na 3 generace dopředu?
3: Tak, zadlužili jsme i naše děti vlastně, aby jsme mohli mít domeček.
2: Tak to jsi mě trošku uklidnil, Pepíčku, tak to je v pořádku. Jestli jste zadlužený ještě na pravnoučata, tak to je v pořádku. To
3: nějak takto, v dnešní době to nevím takto, no.
2: No tak aspoň vám tam nebude teplo, což se vyplatí.
3: No, což se hodí, na starý bareček to se hodí.
1: No a máte aspoň třeba 3-patrový barák, že byste pak museli pořídit těch klimatizací víc, nebo budete chladit třeba jenom v kuchyni, nebo?
3: No, jenom tak v kuchyni, takým krcálku tam.
1: Máte jenom krcálek, to mám radost, že jste se zadlužili, máte krcálek.
2: Vy jsme nějaký přejícní, taká přejícná dvojice, to se hned poznám.
1: Ne, my samozřejmě nebudeme zlí, moc gratulujeme. Já jsem koukal na Facebooku, že seš tam vyfocený se svojí paní, že to není ani asi tak dávno, co jste měli svatbu.
3: No, je to asi 5 let bude, no.
1: Ježiš, to je krásný. No tak hele, k výročí, paní nás poslouchá nebo neposlouchá?
3: Myslím si, že ne.
1: No tak to až jí zavoláš, ta radostí vyskočí z okna, tak možná opatrně, hele.
3: Dobře.

0: 9 minut před 9 na Rock Rádiu Alien and Farm. Jejich zpěvák Dryden Mitchell dneska slaví krásný kulatý 50. Tak jim přejem všechno nejlepší. No a před asi půl hodinkou jsme tady mluvili o tom, že Alice Cooper nedávno ztratil kreditku a málem o něco přišel, ale ty si teďka o víkendu údajně trošku jako podobně na něčem skoro vydělala.
1: No málem, ale málem jsem taky byla v celé předběžného zadržení.
0: Co pak si dělala?
1: Prosím tě, šla jsem tankovat na benzínku, tak si hezky natanku, dám si k tomu kávičku, zaplatím. Říkám, paní, támhle ten stojan za 1000 korun na káva. Ona, jo, jasně, teď mi to tam namarkovala, já jsem to pípla, jsem u toho telefonovala s kámoškou, takže jsem to nějak moc jako neprožívala, že jsem se nekoukala na částku, kterou mi účtovala, nebo tohle, protože jsem to klasicky pípla, šla jsem pryč.
0: To někdo dělá, jedu, že se kouká si na částky, já se teda nekoukám
1: já
0: nikdy.
1: Já taky ne. No a poslouchej, a jedu si dál, že jo, tak jako třeba 20 minut, volám dál s tou kamarádkou a najednou cizí číslo. A říkám, hele, to je divný, jako, já to radši vezmu, jo. Načež mi volá paní, dobrý den, tady je paní z benzínky a máme tady policii. A já úplně říkám, Ježíš Kriste, co jsem,
0: gratuluju,
1: co jsem udělala. A ona říká, no, vy jste jako zaplatila jenom to kafe. A jako, a prý, máme vás tady na kamerových záznamech. Já říkám, no, ale já jsem vám jasně hlásila, že kromě té kávy platím ten stojan číslo 5 nebo kolik a že jasně, tam mám za 1000 korun benzín. Takže jsem málem okradla tady benzinovou čerpací stanici o 1000 korun, ale bohužel mi to teda neprošlo. No, takže tak. Dopadlo to všechno dobře, poslala jsem 1000 korun a nikdo mě nepronásledoval ani v policejním voze, z čeho bych měla asi mrtvici, jako si myslím, jo, když bych najednou na té dálnici viděla ty blikačky za sebou, tak bych asi docela se bála, co jsem jako provedla.
0: A teď ta realita. Ty na telefonu, počkej, to nějaká bába otrově, se nás zaplatím kafe. Že, cože zaplatíte? No zaplatím kafe. A že, jo, tak já tam dám do kafe. Jo, jo, naschánou. No, pít nějak, 20
1: nějak,
0: korun.
1: Nějak takhle to proběhlo. Ale všechno dobře dopadlo, jsem tady s vámi, takže...
0: Přátelé, dejte si pozor, Mercedes, bílé barvy, SPZ, to si nepamatuju, ve kterým jezdí tady blondětá paní, krade naftu
1: na
0: a benzín, nebo na co jezdíš?
1: Saju to brčkem, na benzín.
0: Já jsem si říkal, proč to máš ty demižony?
1: Jo, to já vždycky odsaju něco do demižonu a oni to bohužel mají na kamerách, takže je to pak trapas jako teď po víkendu.
0: No, tak zdravíme paní na benzínku, děkujeme za zábavu a zdravíme i vás ostatní, protože bude za chvíli 9, tak my se loučíme.
1: Mějte se krásně, páčík, slimáčík.
0: A teď už Google Dolls, Iris, taková romantiárna před 9.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb. Ta se vztahuje na velké americké technologické společnosti, jako je Google, Amazon, Meta Platforms nebo Apple. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Doprava.
12: Boural se v Brandýse nad Labem na Pražské ulici, kde se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na Litovelské v Olomouci. A pozor si dejte na nehodu, která se řeší v Plzni na Lobeské.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
11: Rokový dopoledne.
13: To už je to hotový.
12: To už je hotovo.
13: To bylo strašně rychlý. Já jsem totiž přemýšlel nad tím, jak jsi tady řekla ve zprávách o sportu, že jsou Švédové jako jediný tým, který postoupil, aniž by vyhrál. Tak jsem si vzpomněl totiž na takovou krásnou příhodu, která se stala na olympiádě v roce 2002 v rychlobruslení, kdy jeden Australan, který nevyhrál ani jeden zápas, vlastně v podstatě vyhrál až ten poslední, a to díky tomu, že všichni čtyři popadali, jo, tak získal zlatou medaili. A on se tomu sám divil. A dokonce to byl takový fórek, že byl na známkách a tohle. On tam jel už jako outsider, on byl nejstarší, jako jo, už měl zenit za sebou, jenom aby doplnil sestavu. No a povedlo se mu právě prokličkovat všechny ty, že vždycky vyšlo. Všichni popadali a on dojel do cíle jako první.
12: Jo, to je krásný.
13: A to se mu stalo a takhle získal medaily, tak jsem si na to vzpomněl, že krásný příběh, nevím, jak se jmenoval, možná některý posluchači to budou vědět, ale ještě tak si dejte olympiádu rychlobruslení 2002 a koukněte se na to, myslím, že je o tom i nějaký stream udělaný, že to je prostě něco neuvěřitelného.
12: Já vím, že byl i takovýhle běžkař někde na olympiádě, který jo? Nikdy nestál vlastně na běžkách, jenom to trénoval někde na Jamajce.
13: No,
12: ale dostal
13: možný,
12: se tam,
13: jako,
12: dostal se tam.
13: A tady to fakt byl krásný příběh, že oni tam všichni se pomlátili, on jel úplně za nima někde, jako daleko, víš, už se tak jako díval se po krajině, říkal si, no tak zítra poletím, kolik mi to letí. A najednou tam všichni sebou řízli v zatáčce a on vyhrál za tou medaili. No tak vidíte. Tak jo, Zuzko, děkujeme, rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině s vámi Kamila, pojďme na komunál.

0: Legendární kesáci na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut. Dneska máme 15. června. Pojďme se podívat na historický okýnko, v podstatě oslavit narozeniny dvou výborných zpěváků a myslím si, že taky z významných kapel, který se zapsali do rockové historie. Jednak 80. narozeniny dneska slaví Noddy Holder, což je ex-zpěvák kapely Slade, ve který působil do roku 1992, takže v podstatě se dá říct, že s ní zažil to nejdůležitější a nejzásadnější, což je vlastně pravda. Pak to zabalil a od té doby Slade hrajou bez něj, tak nějak v takové formě, podobně třeba jako Sweet, že někteří fanoušci to jsou schopní akceptovat a někteří zase ne. Ale důležitý je, že Noddy se opravdu podepsal pod to zásadní v této kapele a dneska slaví 80. narozeniny. Je pořád mezi náma, což je skvělý, takže mu přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako zpěvákovi Uriah Heep Bernie Shawovi, který má dokonce i českou nit na nás napojenou, protože si vzal manželku tady od nás, nebo ženu. Takže ten slaví dneska o něco míň 70. narozeniny. A je taky pořád mezi námi, to je důležitý, ale hlavně je pořád aktivní a čilej, protože Uriah Heep fungují a dokonce za několik dní nebo měsíců, nebo jak je to, nevím teďkon, ale vím, že by měli dorazit sem k nám do České republiky a odehrát koncert. Tuším, že to je v Pardubicích, nevím, nejsem si jistý. Každopádně důležitý je, že Uriah Heep pořád fungují a Bernie je jejich součástí už 40 let. Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám a pojďme na další muziku. Guns N' Roses, Beast in Black a dáme si i Luci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Potřebujete dětské kolo?
18: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
18: happysport.cz.
19: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady.
0: Hurá!
19: 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Na Rock Rádiu Lucie a Daniela v 9 hodin a 39 minut. Lucie zítra vystoupí v Českých Budějovicích. Týden v letňáku uvítá právě kapelu Lucie, a to 16.6. v Hájíčku, tedy v letním kině, tak pokud byste chtěli vyrazit Budějčáci a okolí, nebo i z většího okolí, protože koncert Lucie určitě bude stát za to v takovým krásným prostředí, který tam v Českých Budějovicích máme, takže vám to závidím, nevím, jestli se tam dostanu, ale každopádně vy, co tam vyrazíte, tak si to užijte. Bude to stát za to, stejně tak, jako bude stát za to páteční program 19. června, kdy se Rockin' Town přesune do Pardubic a vy se můžete těšit na kapely Koblížky, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. No a samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Festivalem vás provede Petr Janda, ne teda Petr samozřejmě z Olympiku, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání, takže se na něj můžete těšit stejně tak jako na naše slušný holky, který vám přivezou i slušnej merch. No a teď to podstatní, pokud se tam chystáte a nemáte ještě lupeny a je vás víc, tak stejně tak jako na předošlý rokiny vám dáme možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je úplně stejný jako v těch předchozích rokinech, to znamená, že na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin' Pardubice vyrazit. No a čím bude originálnější, tím lepší, protože má pak větší šanci zaujmout naši porotu, která rozhodne, a to konkrétně ve čtvrtek, o tom, kdo z vás tedy lupeny dostane a vyrazí. Čas máte do čtvrtka 18. do 15. hodiny, pak se to uzavře a v pátečním rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás tedy vyrazí 19. června v pátek do Pardubic na Rockin' Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Kulturníky, tipy a pak si dáme Rammsteiny, Taniu novou, skladbu Nostalgie a budou taky Whitesnake.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorain anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
13: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
14: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
13: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem v zápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
0: Rock Radio. Počasí.
15: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude polojasno až oblačno, už beze srážek, kromě teda severovýchodu, no a denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Jdeme do Děčína. V ulici Jiřího z Poděbrad je hlášená nehoda 2 osobních aut, počítejte tam s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Nuselská. Tam se srazily 2 osobní auta, tam se chviličku zdržíte. Tak opatrně a šťastnou cestu.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
15: Kamil Drává zdraví a přeju vám hezký dopoledne. Pondělní s datem 15. června máme něco málo po 10. hodině a samozřejmě je tady spousta muziky. Teď jsme hodně mluvili, tak si pojďme zase chvíli hrát. Dáme si Green Day, Seether a na začátek Daniela Landu.

0: Ukázka z geniálního alba Master of Rings z roku 1994 kapela Halloween, první s Andy Derisem. Dlouho jsem mu nemohl přijít na chuť, protože jsem miloval éru, nebo miluju éru s Michaelem Kiskem, ale časem jsem se k němu probral a začal jsem mít i tu následující éru velice rád a musím říct, že dneska desku Master of Rings hodnotím hodně vysoko. Myslím si, že jí mám fakt někde možná na čtvrtým, pátým pořadí hned za klíčema, takže je to geniální album. Fakt se povedlo od začátku do konce. Akorát tady jsem se nachytal, protože vždycky říkám, nepřistupujte k album s nějakým předsudkem, že už to není ono a tak dál. Zbytečně se odrazujete od výborného poslechu a tady si musím nafackovat, protože přesně tady jsem udělal to, co vždycky všem vytýkám, že tady jsem fakt jako přistupoval k té kapele v tom smyslu, že Michael Kiske odešel a už nevíme, co se bude dít a myslím si, že ten první poslech mě úplně nechytil, tak jak říkám, nafackoval jsem si a deska je skvělá, stejně tak jako celá éra s Andy Derisem, protože on je fakt výborný, sympaťák, skvělý člověk a musíme říct, že i on, nebo respektive hlavně on má velký podíl na tom, že Michael Kiske je zpátky a že spolu tvoří tak skvělou dvojici, protože Michael Wakeyard říkal, že pokud by Andy Deris měl problém s Michaelem Kiskem, nebo respektive pokud by si nesedli, tak by žádnému reunionu nedošlo, protože oni dva se setkali, odjeli spolu na týden, dva, někam úplně mimo a snažili se k sobě najít cestu, což se povedlo dokonce tak moc, že Michael Kiske se odstěhoval na Tenerife, kde Andy Deris bydlí a koupil si tam barák, aby byli spolu blíž, protože našel novýho přítele. Takže to je skvělý, jak si takhle sednou a hlavně, jak říkám, myslím si, že na to má velkou zásluhu právě zpěvák Andy Deris, což je obecně jako docela takový nevídaný, že vlastně nástupce ikonického zpěváka ho vlastně přijme, pozve zpátky a dá mu prostor na pódiu, což se většinou neděje, protože většinou právě ty egomaniaci nechtějí toho bývalého hvězdního zpěváka pouštět k sobě, aby jim jakože neurval ten pocit, nebo respektive to místo na tom pódiu, tak to je neuvěřitelný. Andy Deris má prostě velký srdce. Joan Jett za chvíli, dáme si Dimitri a taky Biffy Clyro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Walk-in. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Nickelback, Sunday na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz a na nabídku 3 alb rockovýho referenda. Ta už je tam pověšená a vy můžete hlasovat. Podíváme se do 90. A já teda musím říct, že všechny 3 desky jsou naprosto luxusní a nevím, který dát hlas, protože mě všechny provázely mojím mládím a mám k ním emoční vztah. Takže těžko rozhodnout, ale naštěstí jste tady vy, posluchači Rock Rádia, a vy to uděláte za mě a taky je to tak správně. V nabídce je album Macbeth z roku 1992, jejich prvotina v angličtině. Možná si pamatujete skladbu Galaxy, která vyšla taky na Rockmapě 4, ale hlavně na albu Celistvím, který vyšlo v roce 1992. A já teda musím říct, že za mě je to hudební skvost českých rockových dějin, protože tohle album se fakt povedlo od začátku do konce. Jak vždycky říkám, že třeba Anděl na útěku od Craysonu je od A až do Z prostě luxusní, tak tahle ta deska je taky. Prostě od začátku do konce skvělý písně, skvěle udělaný album, tak to je v nabídce číslo 1. Pak je tam Perfektní svět od Maťa Ďurindy, což je solová deska v takovým útlumu Tublatanky, kdy vyšla. On měl pár písniček, které se úplně do Tublatanky nehodily a chtěli zpracovat solově. A vyšla tak trošku, bych řekl, upozaděná v zájmu, co se týká roku 1997. Tam to bylo trošku všechno jinak. A zapadla zbytečně, ale já jí mám v povědomí a moc jí vážím, je skvělá. Maťo Ďurinda tam složil a napsal úplně jiný písně, než skládá standardně pro Tublatanku, a mluví se o tom, že by tahle ta deska měla dojít k reedici, takže nakonec jí budeme moct třeba koupit i na LPčku, což já bych velice uvítal. Každopádně v nabídce pod číslem 2. No a poslední Merlin a jejich prvotina z roku 1992, samozřejmě Dan Horina, který tady nedávno byl, tak tohleto album v reedici už je. A hlavně i tenkrát vyšlo už taky trošku pozdě, ale pořád ještě zamíchalo hudební historii rockových dějin, takže tuhle tu desku si můžete vychutnat pod číslem 3 a dát jí hlas. Tak jestli tam máte svýho favorita, nějakou svou oblíbenou desku z téhletý éry, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne, a v sobotu večer si vítězný album pustíme. Teď si pustíme Twisted Sister, dáme si Bad Wolves, anebo taky Harley.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do post telefičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla.

0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dec.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu. A teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme na silnice, začneme v Trutnově, v ulici Prokopa Holého je nehoda autobusu a osobního auta, na místě je policie a je to tam v tuhle chvíli uzavřený. Tak tudy neprojedete, nebo si prostě hold postojíte a budete si muset počkat. Tak to radši oběďte. No a ve Znojmě si dejte pozor v ulici Jarošova, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Jdeme na elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině startuje takhle při pondělku, tedy ten první elektrický oběd v tomto týdnu a vy si můžete diktovat muziku, kterou byste chtěli slyšet a bude-li to v naší moci, tak vám přání rádi splníme. Pište na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť.

Tak to byli Cure, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd, a teď už pojďme na první přání. Napsal jistý chlapec, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od Slayera, jak tady píše. Díky, pozdravujem z Trutnova. Tak já ti samozřejmě něco od Slayera zahraju, jen si neřek, jestli to má být od Kerryho Slayera, nebo Jeffa Slayera, nebo Toma Slayera, nebo Davea Slayera. Tak nevím, koho si mám vybrat, ale od toho Slayera ti teda něco zahraju.

Tak tohle byl Aerosmith, který jsme si na Rock Rádiu dali v elektrickém obědě. Chtěl to slyšet Honza, další muziku chce slyšet někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, jestli by byla možnost zahrát něco od Kaťáků. Díky moc. Jdeme si dát V tomhle nejedu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
0: Ekokom.

V elektrickém obědě jsme si dali Battle Beast a zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Panoptiko pro mého miláčka Peťulku, který se právě vrací po týdnu domů, že se na něj moc těším a posílám pusu, tady dává jakože smajlíka, díky Ivča. Tak Ivčo, to je fajn, že se na sebe těšíte, tak ať si to pořádně užijete a tady máte Panoptiko.

Tak jsme zazpomínali na starou éru kapely Rainbow. Rok 1983, Joelyn Turner u mikrofonu Street of Dreams. Píseň, kterou chtěl slyšet Robert v dnešním elektrickém obědě. Jdeme na další přání a to zní takto. Krásné pondělí, Kamile, zahraj prosím mě a mému manželovi Martinovi na cestu z letiště domů nějakou písničku od Halloweenu. Přiletěli jsme z Dovči a týden je neslyšeli. Maťo je miluje, tady je napsal. Ne, Maťo, miluju tě. Tak takhle je to. Děkuji moc, Teres napsala. Tak Maťo, miluje tě, Teres? No a já vám pouštím pěkně na návrat z dovolený Halloweeny.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

ale taky oslavil můj bratr. Mě tady píše, že narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratranec, Milan, a to 49. Tak právě pro Milan, a to 49. Tak právě pro něho bych tam dolů chtěl nechat Linkin Park, který chce slyšet Petra, a tím je to uzavřený dnešní elektrický oběd, už se tam víc nevejde, takže já to balím a předávám to Danovi, který s vámi už za chvíli rozjede rockovej voraz. No a teď si pojďme dát Kinga Diamonda. Rozjede rockovej voraz. No a teď si pojďme dát Kinga Diamonda.

Brian Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě. A ten je od Martina, který píše, že včera oslavil náš král King Diamond, svý 70. narozeniny. To my víme, slavili jsme s ním na Rock Rádiu, takže jste si ho užili do sitosti. Nicméně tady píše, že narozeniny by býval

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Elektrický oběd. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Jo, elektrický oběd s Samilem Drábem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kos...

0: palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí 1000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan ví 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan ví 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan Virma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšmysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. CZ.

0: housy vůně pod i sporek žádný, housy vůně pod i sporek žádný, keci funkční věci, anagr. Vůně pod i sporek žádný, keci funkční věci, anagr. I žádný, keci funkční věci, anagr. I keci funkční věci, anagr. I bardsl.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivní. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní podší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Nový elektrospecialista.
6: Majitěm specialista. Majitěm pěkné T-shirty, tiao. Majitěm pěkné T-shirty, tiao wen duo. Majitěm pěkné T-shirty, tiao wen duo duo pin. Mày件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要你件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条只需要您的几条个人信息和银行卡号几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Chutná.
7: Bez potisku CZ.
8: Chutná jako krásný.
7: Tisku CZ.

0: Kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově Zamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu na ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny. Obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny. Provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v plachetní
0: sezóny.
1: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v plachetnici, která Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v plachetnici, která se v neděli potopila. S českou posádkou po strážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Vážný. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku.
2: Rock Radio Počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou
2: Rádio počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat místy až vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika.

0: do každého počasí. Tání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrý. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění. Také se Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění. Také se někam jedete, obešlo se tam bez ranění. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horka Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rokeři.
0: Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině. A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná první. A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná první. A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná první. Rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná první. Rokový voraz s Danem tohohle týdne. Já jsem tady ve čtvrtek si řekneme něco o Rock for People. A teď si pustíme nějakou hudbu. Mr. Big Škvor. Arbo Korpiklání.
0: Rock Radio.

0: Farma Vraňany. Vaše
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100 s výhodněním až 190 000.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdní. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které z letních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s
1: podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací
1: Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací trati
1: Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě
1: Ková.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumper cí tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumper k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumper k Uničov Přerov Nezamyslice modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumper k Uničov Přerov Nezamyslice se M2.

Rokrádia, říkám, uděláme takovou srandu, prší. No, nabral jsem tady prezervativy Rokrádia, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytnem lidi, prezervativy Rokrádia, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat Rokrádia, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat pláštěnky. Rokrádia, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi takovou srandu, prší. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili, já říkám, pláštěnky, pojď, prší. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili, já říkám, pláštěnky, pojď. Tak odchytnem lidi, budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili, já říkám, pláštěnky, lidi chodili, já říkám, pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Říkám, pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Na těch pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Na těch chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Na těch našich prezervativech je napsaný hobluj. Tím se moc jako neschováš, maximálně schováš někoho. No a pak jsme se dostali, dovnitř, že se prempuje na baby metal, maximálně schováš někoho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, schováš někoho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá je baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně nenadchlo, mě ten baby metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný, tak jsme bloudili metal úplně, nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný, spočtej na pivko, ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená, ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo úžasné. Já viděl po druhý, užil jsem se po 12 let, byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladý kluky na pódium, kde s něma jako by zpíval, sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhl.

0: Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky. A Genzí si to pořádně užili, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.

0: 10% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
0: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
0: Náš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
2: Tak to...
1: Trenírkárna.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Trenírkárna.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je...
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat záplik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhko...
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný...
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch...
4: Puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilátory... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilátory... Tečtrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
6: Světy trání...
5: Špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátor.
5: Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátor.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
8: Vše, co potřebuji.
7: Ventilátory.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
7: .cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 gram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr.
9: Kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den může... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Je z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě znáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu.
10: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu.
10: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám.

to byli Mr. Big a jejich... A to byli Mr. Big a jejich Just Take... A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama, co už 17 let chodíme pravidelně. No a nabral jsem tady prezervativy do krády a říkám, uděláme takovou srandu.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Potřebuje 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se...
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si... Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát. Kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: A bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce.
3: Špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
3: konce. A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy
2: slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Cent, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: A teď pozor,
3: extrémport.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním. Pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové. Nevýhodná nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové. Nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Co června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu psu nad 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Se platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetřím 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra už.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Hej, víc.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Hej, ty. Ne, ty.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky?
2: Karna.cz.
1: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Na slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Z. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes obě.
1: Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jde to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30%.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme
0: vzhůru na

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a z kušeben. V DABu i FM slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.caží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

stopy. A proč kope kolem sebe na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí jí stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A

i žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, byli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den výkop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvoří asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý, svět. Těm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem kleď. Tak hoši, rozcvičit, Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. S ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedno.

0: A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou... A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás... A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam... A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely. Budou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely. A to v pátek 19. června v Pardubicích na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely. A to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete... Ale budou tam jiný kapely. A to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit. A to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na koblížky. V pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na koblížky, alkohol. 19. června v Pardubicích se můžete těšit na koblížky, alkohol. Horký žestý žet. V Pardubicích se můžete těšit na koblížky, alkohol. Horký žestý na koblížky, alkohol. Horký žestý žet. Rautenberg, traktor, který je alkohol. Horký žestý žet. Rautenberg, traktor, který jede jenom s námi. Horký žestý žet. Rautenberg, traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, že stýže, Rautenberg, traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, Rautenberg, traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně, slaví 25 let na scéně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. Tady na odpolední. Výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. Tady na odpolední show. A moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně, tady na odpolední show. Ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně, tady na odpolední show. A provede vás s tím festiák Petr, který chodí vždycky po mně, tady na odpolední show. A provede vás s tím vždycky po mně, tady na odpolední show. A provede vás s tím festiákem, bude to moderovat, budou tam holky, naše hostesky, který vám přivezou nový merch, nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit. Rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký označky.
1: Pošlete mi to na studio@rokovyradio.cz.
0: Originální, ať tam někoho vyberem, protože pošlem tam 10 lístků, ať můžete vyrazit. A pořádně zberem, protože pošlem tam 10 lístků, ať můžete vyrazit. A pořádně

0: zapařit v Pardubicích, to, že pošlem tam 10 lístků, ať můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích. Tam 10 lístků, ať můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích. Tvrdou, ať můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu ne ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neprole Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás dál čeká Boston.
1: Zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás dál čeká Boston. Nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu.
2: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: Hlaví všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se
2: o dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne
1: ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno lidí.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer.
1: Party.
3: Vedne plno lidí a večer. Některý tu

0: vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Ještě nemáš lístky? Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Hár pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. To po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři.
2: Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Penny a.
2: 5. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Koopera.
2: Na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
2: Koopera.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen
2: fe.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou
1: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
1: Hrady. Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.cz.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to
3: gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího
5: CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem kvad za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nasíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v lídu.

0: Ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Není ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. A my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzla. A my jsme u toho.
1: Zoopark. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na tici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. .lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: V CCC začal

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakup a s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách ceny a získejte 10% cashback. Neváhejte.

domů. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom plakal. On plakal.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

0: CZ. Pro bohatší Česko.
1: Stavebniny Dek přináší...
0: Pro bohatší Česko.
1: Stavebniny Dek přináší mega...
0: Bohatší Česko.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační... Přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super... Akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu, od pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu, od nás nyní dostanete rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu, od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapei za super cenu, od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou per stěrky Mapei za super cenu, od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou, nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavební dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. šaci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro má. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na mna. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Těšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz www.růžovýslon.cz
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人和银行卡号
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
3: bankáhao.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez
5: Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také s vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také specialisty, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
6: Těšíme se na
5: dnes na PED 2026.cz.
6: Těšíme se na vás v pátek
5: na PED 2026.cz.
6: Těšíme se na vás v pátek
5: 19.cz.
6: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
7: Domanský.
6: Poté na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
7: Domanský.
6: Pátek 19. června před OC Letňany.
7: Domanský.
6: 19. června před OC Letňany.
7: Domanský.
8: Potřebuješ změnit splátku?
6: OC Letňany.
7: Domanský.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní

0: půjčkou potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy.
1: Každý lepší příběhy. Každý den čelí vaše data. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. S hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová... Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku disilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Aleph.

0: Dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Plyne to z nového rozhodnutí Nejvyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně udalasu v neděli. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu.
1: Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo
1: 16 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo
1: 20 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce pro... V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá vyšetřování nehody, na místo jede policie České republiky. Také se někam jdete takhle, probíhá vyšetřování nehody, na místo jede policie České republiky.

Spotřební daň. Spotřební daň tvoří čta. Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří 14% státního potřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.

0: se někam jdete, tak hlavně v opatrování nehody, na místo jede policie České republiky, také se někam jdete, tak hlavně v opatrování nehody, na místo jede policie České republiky, také se někam jdete, tak hlavně v opatrování České republiky, také se někam jdete, tak hlavně v opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi spojenými. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a k jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Irán v noci na dnešek definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Irán v noci na dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský USA a Irán v noci na dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský Irán v noci na

0: Radio. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13.
0: Rádio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu roku.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu
0: roku. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo pro Danem Hecl. A slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý jak. A slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý jak. Do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý jak. Co? Jak prase samozřejmě. Zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku, kde se vždycky říká, protože už jsem to trošku přehnal. Pustím karvenáky dogu laňejdou.
0: Rock Radio. Rock Radio.

música.

0: Fields of Gold z roku 1993 a my se budeme pojít, to byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993 a my se budeme pojít o Metallice, protože jeho Fields of Gold z roku 1993 a my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na Gold z roku 1993 a my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na 1993 a my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Metallice, protože uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremástrovali, uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremástrovali, přímo Metallica, unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremástrovali, přímo Metallica. A je to Metalliky. Oni ho teda zremástrovali, přímo Metallica. A je to název se jmenuje. Oni ho teda zremástrovali, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Memory Remastrovali, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Memory Remains, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Memory Remains. A je to, název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba, název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba Reload. A oni to natáčí, název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba Reload. A oni to natáčeli Remains podle hitu z alba Reload. A oni to natáčeli štle hitu z alba Reload. A oni to natáčeli 14. listopadu 1990 Reload. A oni to natáčeli 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhletu VHSku 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhletu VHSku, kterou dali dokupy 97 a oni vyhladili tuhletu VHSku, kterou dali dokupy z digitalizovali tuhletu VHSku, kterou dali dokupy zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než dokupy zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než 26. a vyhodili to, je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž vydává nový, je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž vydává nový, jako tím, než 26. června Metallica totiž vydává nový, jako 26. června Metallica totiž vydává nový, jako reedici alba Reload. Takže jedna Metallica totiž vydává novej jako reedici alba Reload. Takže se to vydává novej jako reedici alba Reload. Takže se to k tomu novej jako reedici alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo novej jako reedici alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory Remake. To podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory Remake. Tak to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory Remake. Tak se na to koukněte. Je to tam jako Metallica The Memory Remake. Tak se na to koukněte. Jako Metallica The Memory Remake. Tak se na to koukněte, ať si remake. Tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějak. Tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějak. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Nebudou, budou to motorband. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Nebudou, budou to motorband. Tolik otázek tu zní. Pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Nebudou, budou to motorband. Tolik otázek tu zní. A třeba něco českýho. Nebudou, budou to motorband. Tolik otázek tu zní. Nebudou, budou to motorband, tolik otázek tu zní. Nebudou, budou to motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café per favore.
0: Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café per favore.
0: Otázek tu zní.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Atención!
0: Pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Atención, señoras y señores!
0: Hausbrandkáva.cz.
1: Atención, señoras y señores!
0: Latropi.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Latropi.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party.
1: Señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprosté zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherný nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se v prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit při nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od...
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical.cz. Smíchov. Více na www. La Tropical.cz. www. La Tropical.cz.
1: Awarashar.
2: Tropical.cz.
1: Awarashar.
3: Stavebniny Dek.
1: Awarashar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Šar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčko. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší a kudniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a naší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. A kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce s akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. šek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akus. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akus. Stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetého 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Porobetonových. Více na Dek.cz.

0: Více na deck.cz.
1: Kontejnery Siegel.
0: deck.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
1: Dnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. I v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte kam...
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte...
1: Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na...
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: CZ.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňti. Víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam... A můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal. Tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš...
4: Jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem...
4: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě...
4: Chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a na zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchov? Profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních ventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budou vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ.

0: CZ. Svoji budoucnost tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě. Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Dívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant. Jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: budoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla, zvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňu.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňu. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Zvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Sla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se děl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny spečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na stříbrné
3: jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na stříbrném jezeře.
3: Velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku
3: představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku
3: Bosní je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. Jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních dva.
4: Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: Slátečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám.
5: Prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
5: Představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací.
6: Vám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. A více informací na www.westernové.cz. A www.westernové.cz.
7: Zažijte emoce za volantem
5: Westernové.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
5: Městečko.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
5: Městečko.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší... Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze... Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte...

0: vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, v kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale i na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autos
0: ED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.26.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbo. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

DABu i FM nebo na Rádia Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. A CZ.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch...
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch... Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si...
1: Jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantasticky krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrz jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
2: fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.

zavírá. Kolik se očí zavírá, i kolik se očí zavírá, očí zavírá.

Klad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonáte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. I v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobil. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobil. Aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Senkor.

0: práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí vdělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlaz, pište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný

0: Tunisem. Taky velký překvapení tomu. Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení. Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tak 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy. Viktor překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy. Viktor Gyökeres. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy. Viktor Gyökeres, který i skóroval sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně z anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože který i skóroval. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký skóroval. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrouska dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrouska Perdama, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrouska Perdama, favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrouska Perdama. Tam koho sledovat, hrajou o 6 hodin, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, Jamal 6 hodin, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamal mladý kluk, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamal mladý kluk, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamal mladý kluk, který hraje za Jamala Lalime Jamal mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, Jamala Lalime Jamal mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Jamal mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim. Hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim. Uvidíme. Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. S Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana. Uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana. Ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana. Kolik těch gólů, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavé. Vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavé. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgie. 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva. Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. Z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. A po mistrovství si bude hledat. Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. A po mistrovství si bude hledat nový místo. Skončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. A po mistrovství si bude hledat nový místo. V Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže uvidíme, jak mistrovství si bude hledat nový místo. Takže uvidíme, jak tohle dopadne, ale myslím si, jsou stoprocentně Belgičané.
1: Když skončí asfalt.
0: Belgičané.
1: Když skončí asfalt.

0: Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu.
0: Je celý svět.
1: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick. Vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick. Nechte vlajky vlád. Výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick. Nechte vlajky vlád. K tomu fotbalu. Hattrick. Nechte vlajky vlád.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
1: Hattrick. Nechte vlajky vlád.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepgram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v
2: kempu. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je
2: 86,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 86,90.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867,
2: sektor... To se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Dům, sektor G. Sektor G.

0: A to byly Genesis. A to byly Genesis. A to byly Genesis a I Can Dance z roku 19... A to byly Genesis a I Can Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve 51. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stranu krásných žen. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stranu krásných žen. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stranu krásných žen. A hlavně na stranu krásných žen.
1: Slušnej
0: krásných žen.
1: Slušnej výkop na rokrá. Slušnej výkop na rokrádiu. Slušnej výkop na rokrádiu. Slušnej výkop na rokrádiu.
0: A nám
1: slušnej výkop na rok rádiu.
0: A nám se v noci hrálo
1: pokop na rok rádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží Slonoviny s Ekvádorem pobřeží
1: rádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží Slonoviny s Ekvádorem pobřeží Slonoviny vyhrál. A nám se v noci hrálo pobřeží Slonoviny s Ekvádorem pobřeží Slonoviny vyhrálo 1-0. Pobřeží Slonoviny s Ekvádorem pobřeží Slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějak Ekvádorem pobřeží Slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení, byli favoriti. Slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení, byli favoriti. 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení, byli favoriti. Švédsko, Tunisko, to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Pení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na

0: e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Tu na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Krosto.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Z.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory
1: na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Tlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: To je dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Právě jste na
0: vzduchotechnika.cz. To je fičák. Z. To je fičák.
2: Právě jste naladili rádio.
0: To je fičák.
2: Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty ne. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte li rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fort. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na...
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může...
2: Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz...
2: Do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní mladších 18 let na hazardní hře.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
3: let na hazardní hře.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, šem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant.

0: špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, novou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovci ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zla...
1: se na vás.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na to, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodno, bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU je zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. A to portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Vedro jako Portál.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní zace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor
2: 999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor
2: 99 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Rock Radio. Korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Rock Radio. Prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Rock Radio.
3: Senkor.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku.

0: čeká nás od 24. do 27. Pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přísláká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu s mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu s nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24. celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobota téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. Závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipči večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínovi sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky nájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zada, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov, Deviant a Made in Garage, Dřínov Umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Garáž, Dřínov Umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová, Dřínov Umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam?
0: Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový Bejt sami. Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných. Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rokem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM. Rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM. Garáží a zkušeben. V dabu i FM. Nebo na rušeben. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních
0: festivalů. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Jo, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24 pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že od... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkovkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní role zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji z řeč. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. S řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Okna Velux. Více informací na Velux.cz. Více informací na Velux.cz.
2: Angry Birds, kosmetika co?
1: Informací na velux.cz.
2: Angry Birds, kosmetika co má?
1: CZ.
2: Angry Birds, kosmetika co má koule? Angry Birds, kosmetika co má koule? Angry i sporek, žádný keci funkční věci. Anagory, žádný keci funkční věci. Anagory, BRD funkční věci. Anagory, BRD se, BRD se, tečka CZ.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, byla ta dárky, potisk, dárky, byla ta potisk, dárky, byla byl, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Odplouvám,
3: byla byl, CZ.
4: Odplouvám kránu,
3: byla byl, CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
4: Vám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychu... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychu... Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prosluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Na katbu nebo firemní akci.
4: Odplouvám

nájemci aut v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. O 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. V Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Rokma. www.direct.auto.cz

0: Dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér Starmer. Vsadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé.
1: Území během dnes s lokálními přeháňkami, k večeru bude oblačnosti dnes s lokálními přeháňkami, k večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění, nejvyšší teplotu.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 je porouchané vozidlo, čekej tam zdržení, je překážka na vozovce a bude tam porouchané vozidlo, čekej tam zdržení, je překážka na vozovce a bude tam půjde. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně a tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.sk 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na

0: nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.
2: Is it?

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Běla.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném. Není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2020. Na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2020. 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. 50% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2020 pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Řekl to ministr platit od ledna 2027. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Ledna 2027. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom ze 27. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom zda. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz. Záležet na tom zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přípočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálnímu slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním. Britská vláda zakáže

0: V úterý Lucie, ale já vám pustím rybičky 48. To jsou v úterý Lucie, ale já vám pustím rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi. Ale já vám pustím rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku. Já vám pustím rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku. Nebo novinku. Zoom, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku. Nebo novinku z minulýho roku Nebeskou pránu. Z minulýho roku Nebeskou pránu. Nebeskou pránu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: www.prageboat.cz.
1: Už na katamarán.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru. www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Na palubu.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Soul.

až jednou zaklep. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou pránu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou pránu. Jednou zaklepu. Na nebeskou pránu. Na nebeskou pránu. Řeknu si pro na nebeskou pránu. Řeknu si pro pánu.

0: Rádio. Rokovej poraz. Rok Rádio. Rokovej poraz. Rok Rádio. Rokovej poraz.
1: A je pár minut.
0: Rádio. Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední.
0: Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokovýho vorazu s Danem. V Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48, v úterý Lucie.

až jednou zatluču hlasy v pánu. Až jednou zatluču, zatluču na ty velký dveře, na ty velký dveře. Zeptaj se na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlob na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si tí dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, se, chlapče, zlobil

až bol, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, míru. Až budu jednou spát.

Discover.

0: Problém. Klikni na trenirkarna.cz a kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz na se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod radio 10%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod radio a jede karna.cz napiš kod radio a jede to 30% na všechno s kódem radio napiš kod radio a jede to 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš.
0: Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a zítra na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
0: kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz Trenirkarna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Trenirkarna.cz. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Letba.
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem. Bungee.
4: Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping. Driftování. Vidím já?
4: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping. Driftování. Rafting. Skok padá. Fly.
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vyberete
5: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí.
3: Blízké. U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
3: úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: Sníž.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možnost
5: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
5: Má vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Bam barák.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Bam barák.
6: Zážitky.
5: CZ.
7: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do post. Mám barák děravej. Mě do post. Snad známý poraděj. Jinak snad známý poraděj. Jinak jsem

0: to boli Motorhead. A to boli Motorhead a jejich... A to byly Motorhead a jejich Ace of Spades. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko... A jejich Ace of Spades. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. No a tak jsem to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší a říkám super, tak nemám aspoň z toho nepoleze vana. No samozřejmě první vyprání sušička, takže mi ho stáhla půlka vany ven, říkám tak super, takže tričko prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil ven, říkám tak super, takže tričko prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil o tři velikosti, tak super, takže tričko prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil o tři velikosti. No a já mám na tohle tak, prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil o tři velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapa někomu dát, jsem ho zmenšil o tři velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy až o tři velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská. Takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská, že jste tlustý, tak já říkám. A to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská, že jste tlustý, tak já říkám, že mám velbloudí nemoc. Že jste tlustý, tak já říkám, že mám velbloudí nemoc. Abyste věděli, co je velbloudí nemoc, říkám, že mám velbloudí nemoc. Abyste věděli, co je velbloudí nemoc, to je, že jakoby hodně se jako nadechujete a nemoc. Abyste věděli, co je velbloudí nemoc, to je, že jakoby hodně se jako nadechujete a málo vydechujete, že jakoby hodně se jako nadechujete a málo vydechujete, jo. A ono z toho vás jako drží a máte proto i hrb, jo. Takže to mám od doktora potvrzený, mám na to i papír, takže jmenuje se to velbloudí nemoc. Já si z toho srandu samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě jednu písničku. Tady pro ženský, budou to vanastovky, lži, sex a prachy, přesně je to pro ně, který mají rádi ty chlapecký. Nemají prachy a chcou po nich jenom, takže pro vás ženský.
1: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Atención,
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latón, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropa, señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: V latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé
2: rytmu.
1: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
1: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa.
3: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás na
1: www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí. Ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar. Awarashar. Hledáte práci, která Awarashar. Hledáte práci, která dává smysl? Prodáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl k kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude
4: Z. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
4: To se vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
4: Vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června. Tečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh.

www.oknasukoradi.cz

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na... www.dabu.fm nebo na radia.cz www.dabu.fm nebo na radia.cz rock.cz rock radio .cz rock radio Motokeci radio. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou...
0: Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z auta... Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Sala. Závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním. Jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tahat kačer. Tuzemští mušketýři. Seriál nosí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority. S Čákou na medailová umístění.
2: Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na Autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až

0: po poslední závod. Doufám, vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
0: Do června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně
0: společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu, má tu brněnskou dráhu, má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromnostou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už jí odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už jí by mě ne a pokud chcete za motokecat. Skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už jí by mě ne a pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu. Říkám, že k dokonalosti už jí by mě ne a pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se k dokonalosti už jí by mě ne a pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě už jí by mě ne a pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 200 bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247,50. Už je jen kousek.
2: Rock Radio Motokeci.
1: Kousek.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci.

Pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tati, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Ani partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám chceme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg, Slíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalknerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Vajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

0: A to byly Europe a Cherokee z roku 1986. Kdo by řekl, že už je to 40 let od téhle písničky, co vyšla? Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám, ale chtěl jsem říct, že jsem ještě udělal na Rock for People dobrý skutek jedné naší posluchačce, která seděla vedle mě v jednom tom předměté hospůdce, plouká každý den, říkáme se nechce na pátek na rokiny dva lístky do Pardubic, ona, že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minut někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce se s vámi rozloučím. Pustím ještě nějakou hudbu. Pustíme si něco novějšího. Lana Gillena, anebo Bastard, jenom pocit. Tak se mějte hezky a čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 135 875. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě za 1 019 000. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě za 1 019 090. Bytci 9 metrů čtverečních v Rotavě za 1 019 090. Bytci plus on 19 090. Bytci plus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 670 000. Bytci plus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000. Bytci plus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000. Chata v Litoměřicích ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000. Chata v Litoměřicích za 3 675 000. Chata v Litoměřicích za 1 890 975 000. Chata v Litoměřicích za 1 899 000. Chata v Litoměřicích za 1 899 000. A zahrada v Terezíně na Litoměřicích za 1 899 000. A zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 899 000. A zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 899 000. A zahrada v Terezíně na Litoměřicku 9 000. A zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun. A zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun. V Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun.
1: Aktuální
2: na Litoměřicku za 1 110 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností.

0: skutečně tichým provozem a skvělým dikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním rem. Více na vajland.cz. Na vajland.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多。
2: Nekupujte drahý. Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Co se
2: tisku? Bez potisku CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Bez potisku CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Co se chystá?
5: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr.
6: Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Profi voda.
5: Super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Profi voda.
5: Technologiích. BYD.com.
7: Profi voda. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak voda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda, tou zárukou. Profi voda CZ.
9: Slibuju, že nebudu pít.
8: Profi voda CZ.
9: Slibuju, že nebudu pít.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? Napravy.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů. Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa. Dan Landa.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
14: To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu
11: z.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limitovaná
11: Z.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Vše propak.
15: 30 GB dat gratis a opakovaně.

CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednávky. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry na jednom místě. Pohodlné

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu, tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je o tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroj. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: A bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Rokra. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.

Roková pohoda. Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem
1: a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem
1: náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalando.
2: Fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalando.
2: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60%.
2: Rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylu.
2: Budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích. Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival na plátě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co sebe? Zalando.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
3: Tatart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
3: Ano. Tatart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
4: Tatart nákupy.
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Využ. Nákupy.
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení
4: slevy?
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení.
3: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých
3: kupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek
3: exkluzivních slev.
5: Využijte

Pohoda.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Tak tento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov, Lisová. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků od nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků mu dáme tvar. Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Rock Radio. .com

0: rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Abu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše
0: na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data
0: .cz.
1: Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cosecurity. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: kniha. Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec.
1: V Ústeckém kraji pojedu od prosince na hlavních tý peněžitý trest a dvouletou podmínku. V Ústeckém kraji pojedu od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Moderní elektrické soupravy nahradí starší vlaky. Nové nízkopodlažní jednotky budou mít například klimatizaci nebo moderní informační systém. Útočník David Pastrňák z Bostonu, jde nahoru. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním play-off NHL mezi českými hokejisty na čtvrté.
2: Teploty jsou dneska někde kolem 18 až být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska

0: někde kolem 18 až 20 stupňů. Takový přeháňky. Teploty jsou dneska někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly a zítra tak by nemělo být úplně zataženo. Během dne od západu přibude trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet. Tak s ním počítej každopádně trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V Praze na Chodově v Týrkově ulici bouraly dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. V Praze na Chodově v Týrkově ulici bouraly dva osobáky,
0: i tam projíždějte opatrně, tam právě bouraly dva osobáky. Je to u Soutoku La Bezbílenou, tam jak se to přejíždí, u Blanska, tam je to ulice Sokolská přímo frekventovaný místo. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolská přímo frekventovaný místo. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolská přímo u autobusového nádraží, kde se i tam projíždějte opatrně. No a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu opatrně, no a

0: Hezkého. Rock Radio. Zprávy. Rádio. Zprávy. Hezké odpoledne u zpráv vás. Zprávy. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Zprávy. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválí. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu a Český rozhlas. Česká televize má v příštím roce získat 5,7 rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun.
1: Nový zákon stanovuje jasnou roční část. Kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního.

0: A v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulici. Tak vězte, že tam právě došlo ke. Takže bych vám to úplně neradil.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Pondělní rokový odpoledne je tady, doufám, že jste si všichni užili víkend. Máme 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu. A jak říkám, doufám, že jste si víkend máme 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám doufám že a 4 minuty Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám doufám že jste si všichni užili víkend já vám Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám doufám že jste si všichni užili víkend já vám teda můžu říct že já jsem měl říkám doufám že jste si všichni užili víkend já vám teda můžu říct že já jsem měl víkend dost pracovní ale zase jestli si všichni užili víkend já vám teda můžu říct že já jsem měl víkend dost pracovní ale zase jestli jsme se po... já vám teda můžu říct že já jsem měl víkend dost pracovní ale zase jestli jsme se potkali v pátek v sobotu a nebo třeba včera můžu říct že já jsem měl víkend dost pracovní ale zase jestli jsme se potkali v pátek v sobotu a nebo třeba včera jsem měl víkend dost pracovní ale zase jestli jsme se potkali v pátek v sobotu a nebo třeba včera nevím pracovní ale zase jestli jsme se potkali v pátek v sobotu a nebo třeba včera nevím v Přešticích kde jsme hráli a teď v sobotu a nebo třeba včera nevím v Přešticích kde jsme hráli a na dalších místech tak třeba včera nevím v Přešticích kde jsme hráli a na dalších místech tak doufám že jste si to užili a nevím v Přešticích kde jsme hráli a na dalších místech tak doufám že jste si to užili a tak doufám že jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku na některém z festivalů anebo z koncertů kde jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku na některém z festivalů anebo z koncertů valů anebo z koncertů kterých bylo opravdu mraky v všem si popovídáme tak tu kterých bylo opravdu mraky v všem si popovídáme tak doufám že jste si hlavně užili skvělou opravdu mraky v všem si popovídáme tak doufám že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc ten v všem si popovídáme tak doufám že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc ten tak doufám že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc ten nezmokli každopádně doufám že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc ten nezmokli každopádně teď vám můžu slíbit že u téhle jste si hlavně užili skvělou muziku a moc ten nezmokli každopádně teď vám můžu slíbit že u téhle muziky rozhodně skvělou muziku a moc ten nezmokli každopádně teď vám můžu slíbit že u téhle muziky rozhodně teď vám můžu slíbit že u téhle muziky rozhodně nemusíte zmoknout protože si můžete poslechnout klidně cestou z práce nebo už doma v obejváku a nebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky tak vám Fighters Halloween budou taky Fallout Boy a nebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania posloucháte Rock Radio

Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. No son of mine.

0: Firefest. Letos tam budou Steel Panther, Death páleným poříčí, jako vždycky Basin Firefest. Letos tam budou Steel Panther, vždycky Basin Firefest. Letos tam budou Steel Panther, Death to All, Wasp, Anisum Fest. Letos tam budou Steel Panther, Death to All, Wasp, Anisum. Letos tam budou Steel Panther, Death to All, Wasp, Anisum, Apokalyptika, Steel Panther, Death to All, Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, ale Death to All, Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, All, Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13 Anisum, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darkness, no prostě bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darkness, no prostě spousta, skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy, proč právě vy byste měli dostat ty lístky, Rock Radio do zprávy, proč právě vy byste měli dostat ty lístky, ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme,
1: Pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Nabídka platí pouze do konce června. Kdo šetří za 3?
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Si za 500 při nákupu.

Tohle byly Foo Fighters. Tohle byly Foo Fighters a No Son of... Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě z vás. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě z 2020 určitě z vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo. Určitě z vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku z vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaše to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměřilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky. Tam našli profil. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky. Tam našli profil Rock Rádia a do zprávy energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky. Tam našli profil Rock Rádia a do zprávy na... tam našli profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme ten vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy rozdáváme tenhle ten týden, děje se to vlastně od vlastně už od středy tenhle ten týden, děje se to vlastně od vlastně už od středy, děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. června a vlastně od vlastně už od středy 24. června až do soboty vlastně už od středy 24. června až do soboty 7. vlastně už od středy 24. června až do soboty 24. června až do soboty 27. června, to znamená, je to za dva týdny, 24. června až do soboty 27. června, to znamená, je to za, až do soboty 27. června, to znamená, je to za dva týdny a je to 20. června, to znamená, je to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí, června, to znamená, je to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí, jako vždycky to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest letny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Fire Fest letos tam budou to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Fire

0: nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. V Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, tu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Dného června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco napíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správně.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správně.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správně.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů CZ, najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz, světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz, světy trání na jednom místě. Se produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz, světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz, světy trání na jednom místě.
4: Housebrand Café.
3: Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Housebrand Café per favore.
3: Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Housebrand Café per favore.
3: Si, si. Světy trání na jednom místě.
4: Housebrand Café per favore.
3: Si, signor. Místě.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tu.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
5: Signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz.
7: Stavebniny Dek přináší
6: Housebrandkáva.cz.
7: Stavebniny Dek přináší
6: mega.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega
6: Z.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilo plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů. Včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebních 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si při DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající ceny. Do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu.

0: Více na deck.cz. Vynikající cenu. Více na deck.cz. Toto vysílání. Více na deck.cz. Toto vysílání je přísně na deck.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád srovnávat. Stačí zadat SP rozhodnete přijmout. Můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www nebo firemní akci.
3: Odplouvám

0: ví. Na katamarán.
1: www.pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo?
1: Hůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
2: Půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
2: a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal a Akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď
3: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou
3: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou
3: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%
3: značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen
3: Raskal a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sportiny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
4: Salonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
4: Auto Euro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za vím TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělá, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autovýbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratici skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme
5: sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

nebo na DABu i FM nebo na radia. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. CZ.

Rokový odpoledne.

0: co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, má úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, má řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte mobilní klimatizace. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabelas. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli vin pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Z pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení jest a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mo... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovládací klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovládací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní API. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A i přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

práci vedro. V práci vedro, doma vedro, venku. V práci vedro, doma vedro, venku. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do skla. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. S rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba kš přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klip? To asi není úplně ideální řešení.

0: která si získala v podstatě spoustu fanoušků, skvělou show, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní pro, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní pro, si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli tě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli Iron Maiden, spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli Iron Maiden, který vlastně, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli Iron Maiden, který vlastně hráli v poslední den, který vlastně hráli v poslední den festivalu, to znamená včera. Hráli hlavně hráli v poslední den festivalu, to znamená včera. Hráli hlavně nějaký poslední den festivalu, to znamená včera. Hráli hlavně nějaký festivalu, to znamená včera. Hráli hlavně nějaký věci z 80. to znamená včera. Hráli hlavně nějaký věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, hráli hlavně nějaký věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, nějaký věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň z 80. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý, nebo takový ty míň od, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý, nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, či hitovky, i nějaký míň známý, nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně nějaký míň známý, nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně i profláknutý věci, hráli vlastně i některý jako instrumentálky a čtvrthodinový Rime of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahráli tam Rime of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahráli tam dvouhodinový of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahráli tam dvouhodinová show, prostě jako fakt dlouhá, ale zahráli tam dvouhodinová show, jako dlouhá, ale zahráli tam dvouhodinová show, jako Bruce Dickinson Prey zpíval furt skvěle, tam dvouhodinová show, jako Bruce Dickinson Prey zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, show, jako Bruce Dickinson Prey zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a jako Bruce Dickinson Prey zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takový, jako Bruce Dickinson Prey zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takový trik s čutou, Dickinson Prey zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takový trik s čutou, skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takový trik s čutorou, že se jako napil, vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takový trik s čutorou, že se jako napil, a akorát tam udělal jeden takový trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl fuj voda. Akorát tam udělal jeden takový trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl fuj voda. Takový trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivu, že se jako napil, a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si pil, a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivu. Jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s tím mohli slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s tím si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s tím mohli dát panáka každoslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s tím mohli dát panáka. Každopádně teď už Aerosmith, snad přijede ještě příště, aby jsme si s tím mohli dát panáka. Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast. No a taky, aby jsme si s tím mohli dát panáka. Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast. No a taky Olympic. Teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast. No a taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr
0: Nickelback Battle Beast. No a taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr
0: No a taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny.
0: Taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene
0: Mlada.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou lepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny.

0: Bring Me The Horizon teď dohrá... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne. Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2000. Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku. Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2000. Teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli. Throne, která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu v 15 hodin a pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu v 15 hodin a přesně 37 minut. 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu v 15 hodin a přesně 37 minut. No a teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu v 15 hodin a přesně 37 minut. No a na Rock Rádiu v 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých. A máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký
1: která si získala v podstatě spoustu fanoušků.
0: Udělala vlastně velkou, skvělou show,

0: To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke jsou a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu, hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Místo. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Je to nepopsatelné.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblaku. Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letěla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít
4: teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný
4: akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak ho letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem. Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám neuletí.
3: Také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám neuletí.
3: Právě pomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii
4: neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
5: od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
5: 850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si
5: 50 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o
3: akci nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
3: te jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
3: Lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
3: O republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ. Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
7: Objevte svět
5: na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
7: Objevte svět potěšení a
6: zážitky.
5: CZ.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až

0: o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám beží až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslonce.cz. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslonce.cz. Ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslonce.cz. Udělejte si radost na www.růžovyslonce.cz.
1: Hej vy. Ano, vy.
0: Dělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Hej vy.
0: A... na www.růžovyslon.cz.
1: Hej vy. Ano, vy.
0: www.růžovyslon.cz.
1: Hej vy. Ano, vy. Na
0: belabel.cz.
1: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete... Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro... Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building? U nás to zvládneme. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building? U nás to zvládneme kvalitně a oslavu nebo legendární team building? U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Legendární team building? U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Building? U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Zmeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
2: Zažijte
1: ním potiskem.
2: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to ne... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to... Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na... Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jste to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž od. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony dnes
2: na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark.
2: CZ.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Jak to má motora kola
3: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Jak to má motora kola

0: A dřív či později
1: u OC Europark ve Štěrbohorích.
0: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. S tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve... Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou Pádo Extrbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou Pádo. Kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou Pádo Extrému. Poslouchejte motokenzínem, řvou motory a rychlostou Pádo Extrému. Poslouchejte motokeci Marcela, řvou motory a rychlostou Pádo Extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a rychlostou Pádo Extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu.
2: Řídíš rád kam?
0: Od pondělí do pátku na Rokrádiu.
2: Řídíš rád kamion?
0: Pátku na Rokrádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rokmeno kariéra.

0: kapel Basin DeLorane anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin Firefest anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin Firefest 24 až téměř 50 kapel Basin Firefest 24 až 27 sobota kapel Basin Firefest 24 až 27 sobotu 20. června můžeme v 4 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktorium. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čeká června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší. Nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester Lipčity. EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester Lipčice nad Vltavou Podchýnov Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem Smrt a Revival Tří Sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Revival Tří Sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam je Big Beat to je nejenom pravda pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam je Big Beat to je nejenom pravda ale taky vstupné dobrovolné Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabát, týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabát. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant. Na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se...
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tých. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Do večera. Dabu.fm nebo na radia.fm nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. CZ. Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Je tady.
0: Rock radio. Rock radio. Co se děje? Rock. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních
0: festiáků. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů počirý.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů počirým nebem. Tak
0: se děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů počirým nebem. Tak si to pojďme. Doba letních festiáků a koncertů počirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fireků a koncertů počirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos lá od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up 20. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean, Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem z českých třeba DeLorean, anebo 13. století, celkem téměř 50 kak.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: dobrý.
1: Věda, řemeslo, slimovice, věci, na které můžeme být hrdí.
0: Dřív než začnou...
1: Na které můžeme být hrdí.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš...
1: Hrdí.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky, už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky, už 19. až 20. Grand Prix České republiky, už 19. až 20. Grand Prix České republiky, už 19. až 21. června. Až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokrádia. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
2: Radio CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
3: Den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to dělá, že kontejnery přistavíte i o víkendu?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme si...
4: Víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jede bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,59 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepka 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 2 den kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikum 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, batatararata.

0: Potisk, trička, bela bel, rata, potisk, trička, bela bel, CZ. Potisk, trička, bela bel, CZ. Iskrička, bela bel, CZ.
1: Vedro jako na...
0: Bela bel, CZ.
1: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás...
0: Bela bel, CZ.
1: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná kor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Dakor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: Víti korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: Střešní síti Datart.
2: Senkor.
3: Střešní okna
0: Fart.
2: Senkor.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Senkor.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Fenestra.cz.

jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej. Inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrejský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná téma. Jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Praha začne připravovat bezbariérové cestovatelů. Schválili to dnes radní.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. I CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda.
0: Ty dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.
0: Všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.

0: tím, že odhad nák úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 80 milionů korun. Lanovka zůstane v provozu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno.
0: Krásné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno někde dokonce.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno někde dokonce spíš oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno někde dokonce spíš oblačno na severu.
1: Počasí.
2: Polojasno někde dokonce spíš oblačno na severu severovýchodě můžou být občasní přehánky. Polojasno někde dokonce spíš oblačno na severu severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty jsou někde mezi 18 až 22 stupni nejteplej je právě teď na Jihomoravě. Naopak i severnější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti. Severu a severozápadě. To ale až k večeru, přes den by mělo být spíš, tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Moravy se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná a krásných 23.
1: Rádio Doprava.
2: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjede...
1: Doprava.
2: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václava. Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku. Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku.

0: Václaváku ve směru na Nuselák, tak hned tam práci, to je hned, jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák, tak hned tam právě, bourali Václaváku ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, tak ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže z Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude. Tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude. Bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Takže určitě zhušť osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Takže určitě zhušť se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Takže určitě zhuštěný provoz, počítejte s tím. Určitě štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz, počítejte s tím. Zůstě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz, počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském provoz, počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam stojí auto. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam stojí auto. Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam stojí auto odstavený v pravém jízdním pruhu. Tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte odstavený v pravém jízdním pruhu. Tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pravým jízdním pruhu. Tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor pruhu. Tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdecko místo. Pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdecko místecku na silnici 470 dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdecko místecku na silnici 473, která vede pozor. No a na Frýdecko místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku. No a na Frýdecko místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedli. Na Frýdecko místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště. Frýdecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky dokonce. 73, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky dokonce. Tam zasahují i záchranáři. Vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky dokonce. Tam zasahují i záchranáři. Místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky dokonce. Tam zasahují i záchranáři. Tak tam bourali dva osobáky dokonce. Tam zasahují i záchranáři. Takže tam prosím opravdu bourali dva osobáky dokonce. Tam zasahují i záchranáři, takže tam prosím opravdu zpomalte. A osobáky dokonce tam zasahují i záchranáři, takže tam prosím opravdu zpomalte.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.
0: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál. Zdravíme i Péťu, který je možná na cestě do Znojma. Každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravím. Možná na cestě do Znojma nebo už je ve Znojmě, nevím přesně. Každopádně, jestli poslouchá.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání EU.

A tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi z Znojma, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zmá, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny mě, nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu a říká zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu a říkají si, co budou dělat vlastně v následujícím týdnu až dvou. Tak já vám třeba poradím, jo. Za dva týdny se totiž koná Basin Firefest. Je to takový ten našlapaný festák. Je to takový ten našlapaný festák ve spáleném Poříčí, který se koná už velkou řadu let. Bude Apokalyptika, Steel Panther, Death to All, prostě spousta skvělý muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali Steel Panther, Death to All, prostě spousta skvělý muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dospel, prostě spousta skvělý muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dospel, prostě spousta skvělý muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dospel, prodzrovna vy byste ty lístky měli dostat. A v této hodině Rock Rádia Dospel, prodzrovna vy byste ty lístky měli dostat. A v této hodině je budeme rozdávat. How long, how long?

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VH. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VH. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

k rádiu. Není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou hrajeme Evu úplně na rock rádiu. Není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou tady na rock rádiu. Není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou tady slyším. Není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou tady slyšíme často, ale jestli jste někdy rocková interpretka, kterou tady slyšíme často, ale jestli jste někdy pronikli do kterou tady slyšíme často, ale jestli jste někdy pronikli do tajů její hudby, tak ona tady slyšíme často, ale jestli jste někdy pronikli do tajů její hudby, tak to, ale jestli jste někdy pronikli do tajů její hudby, tak ona tam má taky spoustu. Ale jestli jste někdy pronikli do tajů její hudby, tak ona tam má taky spoustu rokovej. Pronikli do tajů její hudby, tak ona tam má taky spoustu rokovej riffů. Do tajů její hudby, tak ona tam má taky spoustu rokovej riffů, kytarist hudby, tak ona tam má taky spoustu rokovej riffů, kytarista Lukáš Chromek. Ona tam má taky spoustu rokovej riffů, kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tom spoustu rokovej riffů, kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhle tom výborný a celá její spoustu rokovej riffů, kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhle tom výborný a celá její riffů, kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhle tom výborný a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. Kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhle tom výborný a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. Chromek je samozřejmě v tomhle tom výborný a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. No a o čem chci v tomhle tom výborný a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. No a o čem chci mluvit, ta show, kterou předvedla a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. No a o čem chci mluvit, ta show, kterou předvedla je vlastně hrozně dobrá. No a o čem chci mluvit, ta show, kterou předvedla v Edenu, tak podle vš... No a o čem chci mluvit, ta show, kterou předvedla v Edenu, tak podle vš... O čem chci mluvit, ta show, kterou předvedla v Edenu, tak podle všech zpráv, podle ta show, kterou předvedla v Edenu, tak podle všech zpráv, podle kterou předvedla v Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí v Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí, podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to práv podle všech, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu všech, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů český hudby. Článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů český hudby, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů český hudby a v úterý bylo opravdu jeden z nejlepších momentů český hudby a v úterý vlastně z nejlepších momentů český hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě tři momentů český hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě tři a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. Třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už fotek viděl a videí a takhle, tak nemám pocit, že to mám zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to a takhle. Tak nemám pocit, že to mám zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to víc mě mám pocit, že to mám zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně to bude. Jestli náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje. Náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napiš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom určitě napište, jak se vám to líbilo a co

0: na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů. Jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě. A co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě. A jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat. Právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny. Budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny. No a kdo by mohl být podka budou prostě dělat ty Edeny. No a kdo by mohl být podle vás příště? To by mě právě zajímalo dělat ty Edeny. No a kdo by mohl být podle vás příště? To by mě právě zajímalo, kdo by příště ty Edeny. No a kdo by mohl být podle vás příště? To by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít. No a kdo by mohl být podle vás příště? To by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, aby být podle vás příště. To by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. To by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou. Harley, to už je. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou. Harley, to už je zase jiná. No a Metallica, Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou. Harley, to už je zase jiná. No a Metallica, to si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou. Harley, to už je zase jiná. No a Metallica, to by mě jen tak nepřijedou. Harley, to už je zase jiná. No a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo. Harley, to už je zase jiná. No a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo. Je zase jiná. No a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem.
0: No a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem
0: vozu. To by mě vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow k emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné cena Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nájezdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás
1: na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 19.2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června
1: 6.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: Vítejte v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je
2: 8. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
2: OC Letňany.
3: Románský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. V kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G.

I když nemáme ještě úplně takovýto letní počasí, tak... Takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 na Rockaway Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio, že tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teď užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teď na 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky proběhl o tomhle. Už jsme se bavili o festiáku, ale vy jste možná spousta z vás byli v sobotu nebo v neděli v pražském Edenu. Řeč je o koncertě Evy Farný. A dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu, není to úplně taková ta klasická.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr. Kempu.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: kempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradě v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Bene.cz.
3: Ještě nemáš lístky na... Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migova. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé
4: Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan
3: pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná
3: po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipis.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za... Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.

0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen
1: Play.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen
1: Xa. Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
1: Bisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní
0: pak cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
0: června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
0: .cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou
2: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady.
2: Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým
3: partnerem není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým
3: partnerem.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
0: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice
0: SIM.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Extra 30 GB data gratis a opakovaně. Data gratis a opakovaně. A opakovaně.
5: Mějte. Mějte pěkné T-shirty, 条纹. Mějte pěkné T-shirty, 条纹多多品质保证，漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte
5: Ha-hao.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se kupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. Začal výprodej.

0: prodejnách CCC cent cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: .eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: U.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovla. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 10 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Hledáte práci,
1: koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Hledáte práci, která dává
1: CZ.
2: Senkor.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v
2: Praze.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne se i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto.
3: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka ost.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
3: To se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nevím levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu

ještě nebylo. Takovou nabídku na Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Hum? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Hum? Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.až 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomocení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz. Rok Rádio.

% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetř % levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte násob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio a radia.cz. Rock Radio a .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompa. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompa. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřiště začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Je celý svět.

Hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Cvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před klusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a za něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. A zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. S ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu Brama. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a neč žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečumělý karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako put, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý fotbal. Dejte si slušnej výkop.

0: Je tady pondělí, novej týden, nový lístky, na který rozdáváme. Každopádně, je tady pondělí, novej týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. Tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. až 27. června. Firefest, který se koná už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky, který se koná už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo 20. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska 20. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuje.
0: Lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
0: Víme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
0: Získal dneska.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez koje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden platí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka 1 kus za 80 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej je salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus kový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 20 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis Ohrad
1: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zoopark
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím.
2: Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale...
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se...
2: Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. To jim koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě. A dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte. Náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte. My máme prostě charisma. Přijďte. Dáme společný selfie. Charisma. Přijďte. Dáme společný selfie.
2: Zopa.
3: Přijďte. Dáme společný selfie. Přijďte. Dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek.
3: Společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
3: Selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, zas to netlačí.
2: U zvířat.
4: Šéfe, zas to netlačí.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompres... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že te...
0: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že te...
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na fouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web
1: kompresory. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch. Na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí objekt na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Během nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchu a online.
2: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ.
2: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce 9 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhej měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone. Vodafone. Vodafone.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Na Lidlu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30. Dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti.

0: velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 104 klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 104 čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 200 M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Co se 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Co se v Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
0: To se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Tady děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný subdejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný SUBID, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 13 úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km. Na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litry benzín, dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a dí...
3: 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky
3: te... Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super...
3: 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super...
3: Litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
1: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
1: BYD. Za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mi.
3: BYD.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: BYD.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Alka.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaši...

Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 1, 2... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 1, 2... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako, když jsme byli mladí a pa... Pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako, když jsme byli mladí a pařili jsme... 21 let stará, ale pořád zní jako, když jsme byli mladí a pařili jsme... Stará, ale pořád zní jako, když jsme byli mladí a pařili jsme na to. Co říkáte? Pořád zní jako, když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte? Každopádně je tady pondělí, zní jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte? Každopádně je tady pondělí nové, když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte? Každopádně je tady pondělí mladí a pařili jsme na to, co říkáte? Každopádně je tady pondělí nový týden, nový lístky, na který rozdáme na to, co říkáte? Každopádně

0: vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím
0: jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku,
0: AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí
0: portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju, mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom.
0: Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom.
0: Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Rock Radio.
2: Ekokom.

0: ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí. Tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí vrátím. Nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí vrátím. A teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže se do spáleného poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže spáleného poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže vrátím. Ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No
0: ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost.
0: Při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to.
0: Příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje.
0: Takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný.
0: Děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou. Hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou. To putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou.
0: Tak to ještě nevím.
1: Správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou.
0: Tak to ještě nevím. Kdo si to.
1: Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou.
0: Tak to ještě nevím. Kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda. Vezmeš sebou.
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce.
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro.
0: Ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď.
0: Kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový. Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběr. Tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení. A uvidíš, kdo na tebe bude hodnej 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka. Takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka. Dělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
0: Uvidím.
1: Jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
0: Uvidím koho bez ho, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně.
0: Bez ho, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij.
0: Fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij. Dobře si rozmyslí, koho.
0: Moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij. Dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv.
0: Těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij. Dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný partner. No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák. Skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party. Užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party. Ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo? Ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo?
0: Děkuju.
1: Parťák a užijete si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo?
0: Děkuju
1: vám, jste
0: toho.
1: Ty ve spáleném Poříčí, jo?
0: Děkuju vám, jste toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, spáleném Poříčí, jo?
0: Děkuju vám, jste toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Děkuju vám, jste toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Tak děkuju vám, jste toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Tak vám, jste toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Taky, ahoj. A díky.
1: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Taky, ahoj.
1: Měj si krásně, Markéta, ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána. Ahoj. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok.

0: nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio.
1: Dáme
0: Rock Radio.
1: Dámy a pánové, rozdáváme lístky. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Firefest, který se děje už 24. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám. Jo, až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teď 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Na ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak pro ta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím, teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě brání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že si do Spáleného Poříčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že si do Spáleného Poříčí chodila správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že si do Spáleného Poříčí chodila, na by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že si do Spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na Ty jsi mi napsala, že si do Spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě Spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak? Spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak, vždycky.
1: Až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak, vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to.
1: Teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak, vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo. Je to tak, vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale...

0: ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok.
1: To je taková ta upřímná
0: do večera slušnej rok.
1: To je taková ta upřímná radost, ze který
0: slušnej rok.
1: To je taková ta upřímná radost, ze který my máme. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmuť, který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe. Rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basinfest. Pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basinfirefest, protože rozhodně nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basinfirefest, protože rozhodně budeme a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basinfirefest, protože rozhodně budeme ještě pro sebe lístky na Basinfirefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu lístky na Basinfirefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky Basinfirefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdávat, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash a nebo pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash a nebo Panoptiko a jejich rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash a nebo Panoptiko a jejich poslední tango. Muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Hey, Panoptiko a jejich poslední tango. Hey, a jejich poslední tango.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené S-korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. A přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ty chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno skoro trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénír.
2: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i spod, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žábí. Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, glosy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, glot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gore, žádný keci, funkční věci. Ano, gore, bear dosa, keci, funkční věci. Ano, gore, bear dosa.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám FM. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte se. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco s digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco se hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světovým. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Je Alef.

0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: No.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že...
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem...
0: Vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že...
0: Vaší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopy a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti C. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. CZ.
3: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok. Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov. Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov. Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8
4: Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM.
5: Každý den
3: Benešov na 95.8 FM.
5: Každý
3: 95.8 FM.

0: mezi 9 až 50 tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9 kilotunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9 kilometrnici pojedou opakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9 kilometrové trakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9 kilometrové trase na úseku z 9 až 15 hodinou na zhruba 9 kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD Kocourovce na Velký Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD Důvodní Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný doprav. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit. Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Zprávy jsou u konce.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Nad Českem máme víceméně polojasno, k večeru se
1: Počasí.
2: Nad Českem máme víceméně polojasno, k večeru se dokonce. Na Českem máme víceméně polojasno, k večeru se dokonce ta oblačnost, která někde teď může být, bude ještě vyčišťovat a k večeru se dokonce ta oblačnost, která někde teď může být, bude ještě vyčišťovat a rozhodně už bychom pozbytek dne neměli počítat s žádnýma přehánkama, a to ani přes noc, kdy chladí na zhruba 9 stupňů Celsia. Zítra bude o jedné než dneska na západě a tak jihu a taky severozápadě Čech bude trošku pršet, ale to až později odpoledne anebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný srážky, no a na mapě určitě bude spíš sucho, nemáme hlášený

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek legálně prodávat a vyrábět.
2: V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částeční úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 15 tisíc lidí. Meziročně jich bylo o 6% víc. Po dálnici D35 úvazek mají více ženy, a to zhruba o 15%. Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu se bude zítra přemisťovat po své ose 9 tanků Leopard 2 a 4. Nacvičovat budou jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně

Honda přiváží vše pro Packer.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. EZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku.

0: žádný srážky. No a na Moravě bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný srážky. No a na Moravě nemáme hlášený žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až máme hlášený žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 24 stupňů, žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 24 stupňů, takže úplná 23 až 24 stupňů, takže úplná pohoda.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor, na D1čce srazilo se tam totiž...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor, na D1čce srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem. Dejte si pozor, na D1čce srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometru... Pozor, na D1čce srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometru 214. Na D1čce srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometru 214 ve směru do Prahy. Nákladákem je to na kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomal 14 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic Spojovat České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. I tam projíždí. Je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. I tam projíždějte opatrně. No a mezi Krásnou Lípou a křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. I tam projíždějte opatrně. No a mezi Krásnou Lípou a Spojovací a Mikovcova. I tam projíždějte opatrně. No a mezi Krásnou Lípou a Varnsdorf Mikovcova. I tam projíždějte opatrně. No a mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo. No a mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo k požáru osobního automobilu. Krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo k požáru osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projíždějte požáru osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Tak aspoň na místě projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Tak aspoň jděte opatrně, je to u obce Studánka. Tak aspoň no. Tak aspoň no.
2: Viditelný zážitek, vtážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohlaší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz klinikahp.cz p.cz
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Dámy a...
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Dámy
1: a... Rockový odpoledne.
0: Dámy a pánové, rockový odpoledne pokračuje dál. Máme už skoro 5 minut po 17. hodině.

Dámy a pánové, rokový odpoledne pokračuje dál, máme už skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu. Rokový odpoledne pokračuje dál, máme už skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu zdržovat. Pokračuje dál, máme už skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu zdržovat. Lísky máme navíc rozdaný. Skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu zdržovat. Lísky máme navíc rozdaný, takže teď už se jenom za chvilku řekneme, jak se proto já to nebudu zdržovat. Lísky máme navíc rozdaný, takže teď už se jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým. Zdržovat lísky máme navíc rozdaný, takže teď už se jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože máme navíc rozdaný, takže teď už se jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože vy víte, že celý, takže teď už se jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože vy víte, že celý léto probíhají roky. Už se jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože vy víte, že celý léto probíháme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože vy víte, že celý léto probíhají, vy víte, že celý léto probíhají rockin festivaly s podporou Rock Rádia. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který rockin rozdáváme tentáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který rockin rozdáváme tentokrát, ale teď už Van Halen, Rolling Stones a 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který rockin rozdáváme tentokrát, ale teď už Van Halen, Rolling Stones.

Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebelka, abys byla rocker. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Don't get angry with me. Je slušná muzika pro všechny. Don't get angry with me. Muzika pro všechny.

0: vlastně takový festival. Vy moc dobře víte, že přes celý léto tady probíhá vlastně takový pásmo festivalů.
1: Rozdáváme totiž 10 lístků na tuhleto akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rok 10 lístků na tuhleto akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party na tu akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat to, pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat ji na naší
0: rokovýradio.cz a 10 z vás může jet 19. června na Rokin do Pardubic. Takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na rok.

0: co největší a můžete jet na Rokin. Jděte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rokin. Je vaše šance co největší a můžete jet na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: větší a můžete jet na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.
0: Můžete jet na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace za hubičku caší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Matrace Herkules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Pravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo
1: matrace za hubičku CZ.
0: Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo Danlanda
1: UCZ.
0: Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo Danlanda holky mašiny. Rock Radio.

0: Awarašar. Vás naučíme tančit. Awarašar. Hledáme tančit. Awarašar. Hledáte práci? Awarašar. Hledat Awarašar. Hledáte práci, která dává smysl? Šar. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejn. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavte i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a dávám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si
0: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Hon. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 navíc i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.k tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dy navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
0: chutná.direct-auto.cz chutná jako krásný
1: .auto.cz
0: chutná jako krásný sen vůní
1: .cz
0: chutná jako krásný sen vůní budeš omám
1: .cz
0: chutná jako krásný sen vůní budeš omám chutná jako krásný sen vůní budeš omámen ve Vraňanech chutná jako krásný sen vůní budeš omámen jako krásný sen vůní budeš omámen ve Vraňanech krásný sen vůní budeš omámen ve Vraňanech na vás čeká vůní budeš omámen.

0: Van Halen práve teďka dohráli na Rock Rádiu.
1: Vy moc dobře víte, že přes celý léto tady probíhá

0: DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na rádia.cz. Biznis začne nebo na rádia.cz. Biznis začnete nápadem. Rádia.cz. Biznis začnete nápadem. .cz. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
1: Mix latino, bachata, salsa. Dance heels a reggaeton. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned. Reggaeton.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude a na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
1: My vás naučíme tančit.

Snad s námi poraděj, jinak jsem.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Ceny rostou
0: digi.cz
1: Ceny rostou digitální. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. K bezpečí. A u portál.cz.
2: Rock Radio.
1: A u portál.cz.
2: Rock Radio.
1: Portál.cz.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Mám barák děravej.
0: Nejsladší jahody.
2: Mám barák děravej.

DABu i FM nebo na Rádia Teď. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rok nebo na Rádia.cz. Rok Rádio. Rádia.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oň. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si as. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. A napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užij rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilem. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi nejde s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klip? Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima? To asi není úplně ideální řešení.

Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a 6 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii, no možná chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii, no možná určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii, no možná řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, volali a psali, protože právě v jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou následující dvě právě v jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou následující dvě hodiny jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu, protože začíná radši měl říct ve vaší režii, budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu, říct ve vaší režii, budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu, protože budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu, protože začíná rok na přání, dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi 18 do 20 tady na Rock Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že na Rock Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studio@rockovyradio.cz, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studio@rockovyradio.cz, znamená, že vy můžete už teď psát na studio@rockovyradio.cz, anebo na Facebooku, a že vy můžete už teď psát na studio@rockovyradio.cz, anebo na Facebooku Rock Rádia, psát na studio@rockovyradio.cz, anebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co by studio@rockovyradio.cz, anebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli rockovyradio.cz, anebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli zahrát CZ, anebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli zahrát, co byste chtěli zahrát, jakou věc by vám Jirka měl pustit, jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu, možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i slyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušně můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7258 i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7258444224. On vám to naší slušnou rokovou linku, která zní 7258444224. On vám tovou linku, která zní 7258444224. On vám to moc rád zahraje a já vám teď 7258444224. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už 424. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokem. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli. Já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Si myslím jako v pohodě, i když tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme.

0: Mě zase těšíme, budeme tady v plný sestavě, v pohodě, i když tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme, budeme tady v plný sestavě. Každopádně já už se s váma teda loučím, tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme, budeme tady v plný sestavě. Každopádně já už se s váma teda loučím, budeme tady v plný sestavě. Každopádně já už se s váma teda loučím, dáme Mňágu, Queeny, Marko Hietala. Každopádně já už se s váma teda loučím, dáme Mňágu, Queeny, Marko Hietala i každopádně já už se s váma teda loučím, dáme Mňágu, Queeny, Marko Hietala i s Frankenstein teda loučím, dáme Mňágu, Queeny, Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalíme. Mňágu, Queeny, Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí. Nirvana i Queeny, Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí. Nirvana i Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí. Nirvana i Come As You Are. Mějte se Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí. Nirvana i Come As You Are. Mějte se krásně a to za chvilku odpalí. Nirvana i Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Pána a jich Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu...
0: Naslyšenou. Čus!
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto... Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici. Právě největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6.
1: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dne. A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dne. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand
2: Cafe.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Cafe per favore.
1: Si. Těšíme se na vás.
3: Housebrand Cafe per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Housebrand Cafe per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand.
3: Cafe per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
3: Pre? Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
3: Signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Užijte pít. Housebrand káva. CZ. Ujít. Housebrand káva. CZ.
6: Uvažujete o nové

0: www.vytapiac.cz. Uvažujete o novém vytápění.cz. Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou. Nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte keti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Pohlédl do dálky.
0: Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
1: Pohlédl do dálky a z...
0: Na Vaillant.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A tam...
0: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A tam...
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A tam...
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A tam...
1: A zvolal.
2: A tam...
1: Ozvěna se nesla o...
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěn...
2: Tava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl...
2: A!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl...
2: A!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží. On věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na
3: Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městě.
4: Divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku
4: je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
4: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
4: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách.
4: Na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách.
3: Městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení. V letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás.
4: Posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.
5: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
5: Očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
5: Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www. Westerno. Vstupenky a více informací na www. Westernové-městečko.cz. Více informací na www. Westernové-městečko.cz.
6: Business.

0: začnete.
1: Informací na www.westernove-městečko.cz.
0: Business.
1: www.westernove-městečko.cz.
0: Business začnete nápadem a my mu...
1: Westernové-městečko.cz.
0: Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Máme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.cz. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.cz. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tlačím.
3: Tlačím,
2: ale moc...
3: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
3: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený...
2: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: Ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory... Stlačili vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku vší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Zika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. Z. To je fičák.
6: A teď pozor, extrémně fičák. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio.

Lords of the boards. Lords of the boards. Lords of the boards. Tahle pecka od Guano Apes. Lords of the boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na... Lords of the boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na... Lords of the boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí. Lords of the boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17:36. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17:36. Pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17:36. Dojíždí teď na Rock Radio v 17:36 skoro. Za malou chvíli teď na Rock Radio v 17:36 skoro. Za malou chvíli přijde kapitán.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletní...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si...
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít.
0: Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fireku a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 4 po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený poříd. Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený poříčí. Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený poříčí. Letos láká 20. do 27. června ve spálený poříčí. Letos láká na mimořádně na 27. června ve spálený poříčí. Letos láká na mimořádně na dupaného června ve spálený poříčí. Letos láká na mimořádně na dupaný line-up v spálený poříčí. Letos láká na mimořádně na dupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delor areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století Under. Celkem téměř 50 kapel. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní 10. ročník Chýnovské traktoriády. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda.

0: Ale taky název téhle akce v sobotu 20. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce v sobotu 20. Na ní zahrají Zakázaný ovoce, ale taky název téhle akce v sobotu 20. Na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, téhle akce v sobotu 20. Na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, v sobotu 20. Na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, Deviant a na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov Umělníka. Tak se bav. Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov Umělníka. Tak se bavte. Deviant a Made in Garage, Dřínov Umělníka. Tak se bavte. Prorokrát. Tak se bavte. Prorokrádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam...
0: Prorokrádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nech...
0: Jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Tam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok... A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio... Být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných rok... To dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných rokem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Webu rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

garáží a zkušeben. Rušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio.

Pak sestra. Pak sestra. Pak sestra.

0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Nejlíbím byl.
0: Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Nejlíbím byl.
0: Slušná muzika pro všechny.
1: Nejlíbím byl.
0: Pro všechny.

0: Potřebuji... Give it to me one more time! S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je? Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to? A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Za to?
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervace speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervační nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svá na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme
1: dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v
1: PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 26.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
1: Letňany.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany. Nemáš 13. června před OC Letňany. Nemáš před OC Letňany. Nemáš Letňany. Nemáš co na sebe? Chodíš jako
3: Letňany.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořibe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát.

0: mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, a střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: 30 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.cz.

0: A Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical party, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu odčit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jsem!
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terasí. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleb.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do...
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky. Jdeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobraby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo,
3: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam...
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu...
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak
3: a jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo,
3: tak co, jedeme?
2: Zoo, chleby.
3: Co jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Střešní okna.
2: Zoo chleby.
4: Střešní okna fenestra.
2: Chleby.
4: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40...
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Česká střešní okna mezi...

0: jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektečku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně. Vítané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete
0: připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webu
0: tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně. Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce. Nejvíce škod je u jablek. 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2023 a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem. A to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dnes postupně později výjimečně i bouřky.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Krásný
0: zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kris.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kris. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při večer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování, Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Nebo v některých případech lidé často používají nevyhovující autosedačky, nebo v některých případech nepřipoutávají děti. Používají nevyhovující autosedačky, nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silnicovující autosedačky, nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční sedačky, nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představují děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu. Představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novot. Cestujte s dětmi bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
2: Její vlastně
1: bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
2: Její vlastně snahou je na
1: má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
2: Její vlastně snahou je naučit
1: Markéta Novotná.
2: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče. Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče. Je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak spravit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček. Rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských rodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané

0: Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti. A večer s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty na 24°C,
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok radio. Doprava. Na místě by měla být policie.
0: No a ještě pozor na D1, 183. kilometr na trase policie.
2: Tak, přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kam.

0: Na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Hledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rock na vzání.
0: Ahoj!
2: Rock na vzání.
0: Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po...
2: Na vzání.
0: Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po 18. Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině. Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme... Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pon... Ahoj! Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu ponice. Máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. Na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejný muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně Jirka. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinový plavby odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinový plavby a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinový plavby za muzikou tak jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinový plavby za muzikou tak přátelé, a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinový plavby za muzikou tak přátelé volejte mi do kapitánské pustit do naší dvouhodinový plavby za muzikou tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 72 plavby za muzikou tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 725844 tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 725844 volejte mi do kapitánské kajuty 725844424 je to vaše číslo a pište mi na kajuty 725844424 je to vaše číslo a pište mi na Messenger pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dám. Nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno. Pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno. A k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský 4 1/4 minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pár minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: October Wolves a jejich předělávka Zombie. Já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši ori. Předělávka Zombie. Já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši ori. Teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy? V tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy? Můžete mi klidně napsat na Messenger. Nic. Moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy? Můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně. Originál. Jak jste na tom vy? Můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají. Na tom vy můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Víťové. Napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Víťové a to je dobře, protože Víťové mají dnes, protože Víťové mají dneska svátek všichni. Tím přeju svýmu tatínkovi Víťovi dneska svátek všichni. Tím přeju svýmu tatínkovi Víťovi svátek všichni. Tím přeju svýmu tatínkovi Víťovi k svátku všechno nejlepší. Svýmu tatínkovi Víťovi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. Víťovi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Víťa se mi tady do všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Víťa se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Víťům a všem ostatním taky. No a jeden Víťa se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Víťům k svátku všem ostatním taky. No a jeden Víťa se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem. Jeden Víťa se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného. Všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi Pavli zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi Pavli tak si dá 1966 a 1996 pardon to bych teda kolegyni pěkně přidal pár let na křídla 1996 pardon to bych teda kolegyni pěkně přidal pár let na 96 pardon to bych teda kolegyni pěkně přidal pár let na pár křížků teda na chrbát ale je to rok 1996 přátelé nevěřím
1: rok
0: věřím
1: rok na přání rok rádio rok na přání rok rádio rok rádio rádio

0: chvílí z nich vrátil. A to by do studia Ivoš, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že z nich vrátil. A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého. Ironu něco starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta. Třeba album co starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta. Klasiku, já bych to viděl tak na 80. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna, já bych to viděl tak na 80. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven, na 80. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven Son, a tý leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven Son, a co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu...
1: Ventilátory, krmové ventilátory, já!
0: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky... Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde... Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde... Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka CZ. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka CZ. Nikde nenajdete. Ventilátory. Tečka CZ.
2: Vidíš to? Ne.
0: Ventilátory. Tečka CZ.
2: Vidíš
0: ventilátory. Tečka CZ.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: Tečka CZ.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš... Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím?
0: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafty. A víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetní rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další zážitků ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií, a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si
5: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere
5: zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. O pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. O své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným
6: si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
6: úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší
5: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
5: Za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek
6: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: Zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Toto vysílání je příspěvkem.
5: Zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Toto vysílání je.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Toto vysílání je přísně tajné.
7: Zážitky.
5: CZ.
8: Toto vysílání je přísně tajné.
5: CZ.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.

0: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijít, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pavat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat emote. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
1: Vše, co potřebuje.
0: Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
1: Vše, co potřebuje.
0: Vše, agent s povolením srovnávat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí.
0: Návat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepka za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 22 okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplik a řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26 dní je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se 90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte svět potěšení
1: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte svět potěšení a smysl
1: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte svět potěšení a smysl.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.
1: To se vyplatí.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkčení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na růžovýslon.cz. Dejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský

0: Co se tady děje? Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: Bývají
0: tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměřte, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměřte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměřte na elektřinu na delší bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměřte na elektřinu na delší cesty nebo úsporný superhybrid. Poměřte na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až superhybrid. Poměřte na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Poměřte na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1,7 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď sub bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v BYD.com.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální

0: Já se oblíkám půjte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Potřebujete dět...
0: potisku. Bez potisku CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
0: Bez potisku CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned...
1: Dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát...
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně... ...bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně...
1: ...mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal,
2: značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
1: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
1: 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Odplout
2: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i, nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prákránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prák. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v našich katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boat Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, dáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet o katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: Firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: www.prakboats.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: www.prakboats.cz.
3: Už vím. Kránu na katamarán.
4: www.prakboats.cz.
3: Už vím. Na katamarán.
4: www.prakboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: Na katamarán.
4: www.prakboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prakboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Honda
4: www.prakboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Honda přiváží
4: CZ.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Honda přiváží žhavou.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
4: Vzhůru na palubu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřebu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CE. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě.

0: Rapapá, tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte... Rapapá, tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším... Rapapá, tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Slušný rokový muzik. Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Slušný rokový muziky Jirkou Vajgrou. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na kapitánem na vlášť. Slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na 444424 a nebo pište na Messengera či do mailu, to už je 4424 a nebo pište na Messengera či do mailu, to už je na vás. Jako stejně a nebo pište na Messengera či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by si pište na Messengera či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat za nás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale to stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale to který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale letokruhy, aby mu to prejeli. Do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale letokruhy, aby mu to prejeli. Nechat zahrát traktor, ale letokruhy, aby mu to prejeli. Šlo a měl to rychle troku letokruhy, aby mu to prejeli. Šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím vás, traktor do traktoru není to trošku nošení dříví do lesa? Ale pokud to zrychlí čas práce, tak je to samozřejmě. V pořádku. Tak milý táto, tady máš ty letokruhy.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rok na psání.

dojede do cíle. A poslední do cíle. A poslední míle. A poslední míle. Je smutný.

krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Plať za krásnou vteřinu.

svou silou z kořenů a potom zůstane kořenů.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Kdo šetří, má za tři. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup.
3: Dřív než začnou prázdniny.

0: prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrazíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 18. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pojdíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. .com.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad známý z tele fičí. Snad známý poradí lefičí. Snad známý čí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak jsem známý poradí. Jinak jsem poradí. Jinak jsem poradí. Jinak jsem jinak jsem jinak jsem.

0: noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl. No, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit... Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky a tak jdeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kolet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy, ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak to a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testování kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEDvozu a příslušenství.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
7: Do Košic.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Vzala nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Jahody.

0: okna sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz Sukorady.cz
1: Kontejnery Siegel, dobrý
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.

FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: zpívat společně. No a než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka, takže si můžeme i zaspívat společně. No a než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka a jeho party, tak můžeme i zaspívat společně. No a než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka a jeho party, tak tradičně zpívat společně. No a než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka a jeho party, tak tradičně než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka a jeho party, tak tradiční výzva pro vás všechny první tóny strýce Hájíčka a jeho party, tak tradiční výzva pro vás všechny posluchače tady Rokrice Hájíčka a jeho party, tak tradiční výzva pro vás všechny posluchače tady Rokrádiový. Pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení. Pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jakém. Pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste. V jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste. Jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budíš slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budíš časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budíš a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budíš vaše píseň na přání, situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budíš vaše píseň na přání, vaše píseň na přání VIP po sedmí.
1: Rok na přání.
0: Na přání VIP po sedmí.
1: Rok na přání. Rok Radio.
0: VIP po sedmí.
1: Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Přání. Rok Radio. Rok Radio. Rok Radio.

Tak Štelumk máte správný a ladíte Rock Radio. Tak Štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní. Tak Štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Tak Štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Rok správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Rok napsání tohle byli Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Rok napsání tohle byli a váš oblíbený večerní pořad. Rok napsání tohle byli Rammstein Jawohl a pořad. Rok napsání tohle byli Rammstein Jawohl a rok napsání tohle byli Rammstein Jawohl a Du hast. No a psání, tohle byli Rammstein, Jawohl a Du hast. No a tohle byli Rammstein, Jawohl a Du hast. No a teď si dáme něco český muziky. Jawohl a Du hast. No a teď si dáme něco český muziky. My tady volal. No a teď si dáme něco český muziky. My tady volal. Ano, volal Pavel. Tady volal. Ano, volal Pavel, který říkal, že by chtěl taky po víkendu něco. Volal, ano, volal Pavel, který říkal, že by chtěl taky po víkendu něco takového pěkného českého, tak jsme jako víkendu něco takového pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být. To lidi mělo náročný víkend, jak mi voláte, píšete, to je dobře. Tak doufám, že se dáme nějak připojit. Voláte, píšete, to je dobře. Tak doufám, že se dáme nějak při pondělku dohromady, to je dobře. Tak doufám, že se dáme nějak při pondělku dohromady, aspoň tady u roku napsání. Tak bychom si mohli dát krucipisky a dáme si asi něco z alba Hovnozle. Tohle už znám, tu znáte, takže si můžeme i zaspívat společně.

aspoň... Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá. Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá tráva.

0: středu na rozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele ve středu pěkný dárek. Pondělí a ve středu na rozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele ve středu na rozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele ve středu pěkný dárek. Tak já tě přijistě od svého přítele ve středu pěkný dárek. Tak já tě přeju tady od pondělka do budoucna ve středu pěkný dárek. Tak já tě přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí zdravý dárek. Tak já tě přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí zdraví jako pec randy na. Tak já tě přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí zdraví jako pec randy na. Tady od pondělka do budoucna hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch a od pondělka do budoucna hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch a
1: nebuď hysterická.
0: Budoucna hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch a
1: nebuď hysterická.
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Tak to byli Mamut. Tak to byli Mamut a Van Halen. Tak to byli Mamut a Van Halen a Ich Think It Over. Tak to byli Mamut a Van Halen a Ich Think It Over. Tak to byli Mamut a Van Halen a Ich Think It Over a mám... Tak to byli Mamut a Van Halen a Ich Think It Over a máme tady na závěr jedno... Halen a Ich Think It Over a máme tady na závěr jedno zajímavé... Ich Think It Over a máme tady na závěr jedno zajímavé... Over a máme tady na závěr jedno zajímavé přání... A máme tady na závěr jedno zajímavé přání k narození... Tady na závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Psala nám tady Zuzka Rouskovářová Kovářová. Ahoj kapitáne, ve středu... Zuzka Rouskovářová Kovářová asi. Ahoj kapitáne, ve středu mám narozky. Jo, tak Kovářová Kovářová asi. Ahoj kapitáne, ve středu mám narozky. Jo, tak to bude Kovářová. Kovářová asi. Ahoj kapitáne, ve středu mám narozky. Jo, tak to bude Kovářová. Tady chybí diakritika. Čtu to, jak to bude. Ve středu mám narozky. Mohla bych tě poprosit o zahraní. Mám narozky. Mohla bych tě poprosit o zahrání Def Leppard. A pecky. Hysteria. Děkuji ti. Tak, sice pondělí a ve středu narozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svýho příjemce. Tak, sice pondělí a ve...

0: 你啊长长树林你啊长长啊八婆你啊长说长南天啊两中感情八长说长南天啊两中感情八婆你啊南天啊两中感情八婆你啊个港天啊两中感情八婆你啊个港安全的通常都让俺难过难听啊做病啊哈啊病啊和 studio 苏美兰 click look in 啊病啊和 studio 苏美兰 click look in a declare in car 和 studio 苏美兰 click look in a declare in car 苏美兰 click look in a declare in car click look in a declare in carIn a declare in car.
1: Tak přátelé. Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Je sedm. Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Je sedm hodin. Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Je sedm hodin. Slunce. Přátelé, dnes jste slyšeli. Je sedm hodin. Slunce zapadlo za kopce. Dnes jste slyšeli. Je sedm hodin. Slunce zapadlo za kopce. Odc slyšeli. Je sedm hodin. Slunce zapadlo za kopce. Od sedm hodin. Slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí. Slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí své lovecké mačety a zapadlo za kopce. Otcové brousí své lovecké mačety. Otcové brousí své lovecké mačety a mladí kluci si zakové brousí své lovecké mačety a mladí kluci si začínají jít boty. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte, její táta střílí přesně, jako tikají za svým děvčetem, pamatujte, její táta střílí přesně, jako tikají, pamatujte, její táta střílí přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Její táta střílí přesně, jako tikají naše studiové, jako tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19:03 studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19:03. Máme přesně 19:03. Tak jste to slyšeli? 19:03. Tak jste to slyšeli? Tohle bylo prosím vás 03. Tak jste to slyšeli? Tohle bylo prosím vás jazykem hakačin. Hakačin je tibeto-barmský jazyk, kterým mluví tibeto-arbarmský jazyk, kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státě v západním Myanmaru. Jo? Patří do skupiny kem státě v západním Myanmaru. Jo, patří do skupiny Kuk v západním Myanmaru. Jo, patří do skupiny Kukyčin jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační jazyk v oblasti a je úzce spjat s kulturou národa Čín. Tak jsme se zase o něco poučili a dneska si na mě tohle to vymyslela posluchačka Lucka, která si za tohle to teda opravdu může něco přát. Všechno jsme to slyšeli, začíná druhá půle našeho roku na přání z Kisa.

rukama a pečkou Shout It Out Loud, pak je to na Lucce a pak zase na vás. A pečkou Shout It Out Loud, pak je to na Lucce a pak zase na vás. Shout It Out Loud, pak je to na Lucce a pak zase na vás.

0: archivu, tak si to poslechnu a teď mě tady zaujala knožo a něco je tady v tom archivu, tak si to poslechnu a teď mě tady zaujala tady v tom archivu, tak si to poslechnu a teď mě tady zaujala před chvílí jsem se tak si to poslechnu a teď mě tady zaujala před chvílí jsem se ji snažil naposlouchat, abych vás zachnu a teď mě tady zaujala před chvílí jsem se ji snažil naposlouchat, abych vás zase oblažil něčím úplně novým. Americká vlastně alternativní něčím úplně novým. Americká vlastně alternativní roková, nebo možná jsou tam i takový prvky jako new metalu. Trošku to místa může připomínat Linkin Park, já nevím.
1: Kapela Trapped, která byla založena v roce, nebo založena v roce, nebo založena, já nevím, v Kalifornii.
0: A já jsem tady od nich vybral pecku Headstrong. Která je z jejich stejnojmenného alba Trapped z roku 2002. Tak si to můžeme jít poslechnout, nebo vlastně tato kapela, když si to vemem, tak už se dali dohromady. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak, ale to byly takový ty mladický leta. Tady to už zní velice docela profesionálně, tato skladba z roku 2002. Tak já doufám, že se vám bude líbit.
1: A zkuste mi třeba napsat nějaký názor, co na tuhle tu kapelu říkáte.
0: Protože já osobně jsem vlastně o ní ani moc nevěděl. Tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo.
2: Rok na přání. Rok Radio.

Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé, my jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahráli. A Lucka správně... Se znala, že nejlepší je se zase něco nového dozvědět, tak mi jako psala, tak mě překvap. Ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak si to poslechnu a teď mě tady,

0: Šla maminka Petru. Volal mi Mirek, že mu v pátek už odešla maminka Petruška a chtěl by Petruška a chtěl by zahrát od Queenu the love of my life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byla žena, zkušují její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky, a milá Petruško, posílám tě tam na a všichni příbuzní. No a já taky, a milá Petruško, posílám tě tam nahoru tuhle tu nádhernou. No a já taky, a milá Petruško, posílám tě tam nahoru tuhle tu nádhernou něžnou seň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

doufám, krásně nás roze... Tak jak pevně doufám, krásně nás... Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli. Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli v rytmu ska. Mám krásně nás rozehřáli v rytmu ska. Milý skapečka, krásně nás rozehřáli v rytmu ska. Milý skapečka a Nino Soldado. Rozehřáli v rytmu ska. Milý skapečka a Nino Soldado. Rozehřáli v rytmu ska. Milý skapečka a Nino Soldado. Soldado, zablatmuska, milý skapečka a Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě. Milý skapečka a Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě. No pečka a Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit, dáme takovou pí. No a teď pojďme trošku zpomalit, dáme takovou písničku. Na poctu jednomu dobrému člověku. Volal mi Mirek, že mu v pátek už odešel.

0: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A i tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850.
1: Honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Tábor.
0: 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi.
0: 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Víc
1: po celé republice.
0: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz. Firmanazážitky.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při
0: Z.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Užijte si léto v nové Hondě. Honda. Honda. The power of dreams.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ? Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese, třídím v lese, třídím u vody zaběhu, třídím v lese, třídím na maturitním plese, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím v lese, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, Třídím kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje.

0: Nejlepší výběr, nejnižší... Nejlepší výběr, Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Housy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, anagr, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, anagr, i beádný keci. Funkční věci, anagr, i beár. Funkční věci, anagr, i beár. Dosa.cz věci, anagr, i beár. Dosa, anagr, i beár. Dosa.cz i beardoso.cz.
2: Doufáme!
1: beardoso.cz.
2: Doufáme!
1: .cz.
2: Doufáme! Je to
1: nepopsatelný!
2: Doufáme! Je to nepopsatelný! Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju ze zhora! Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten...
2: Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten led balon...
2: Děkuju.
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go...
3: Zase lítáš v oblacích?

0: přírodní zdroje. Vytříděný kov je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. I přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. A v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl, se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio.
0: Přijďte odpad.
1: Ekokom.

Slušnej rok od rána do večera v Dio. Slušnej rok od rána do večera v Dabu. Slušnej rok od rána do večera v Dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v Dabu i FM nebo na rádia teď od rána do večera v Dabu i FM nebo na rádia teď do večera v Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.

0: Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byli škorpíci. Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byli škorpíci, send me an angel. Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byli škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát projekt. Odcucno, úplný námořníci, tohle byli škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát. Tohle byli škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jednoho mladýho. An angel. A teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David. Teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub, no, mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky můžete... Rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky můžete mi prosím... Se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky můžete mi prosím zahrát sílu... David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky můžete mi prosím zahrát Holub. Ano, je to tak, psal... Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, psal. Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to pro taťku, který je v... Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a... Můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny... Zahrát sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z úzení... Starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z úzení... Pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Tátu už to dopracuj. Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Tátu už to dopracuj a běž se svým synem. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Tátu už to dopracuj a běž se svým synem. Zdravíme tátu, tátu už to dopracuj a běž se svým synem, Davídkem. Zdravíme tátu, tátu už to dopracuj a běž se svým synem, Davídkem. A my tátu, tátu už to dopracuj a běž se svým synem, Davídkem. A my ti tady k tomu, tátu už to dopracuj a běž se svým synem, Davídkem. A my ti tady k tomu pouštíme, pracuj a běž se svým synem, Davídkem. A my ti tady k tomu pouštíme, my ti tady k tomu pouštíme sílu starých vín.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Tady k tomu pouštíme sílu starých vín.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Rockíme sílu starých vín.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání.
0: Sílu starých vín.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Radio, Rock Radio. Rock na psání. Jo, rok na psání. Rok na psání.

0: od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje. Je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses. Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1980. For Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si jich všichni. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si jich všichni užít. Má 6 a čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio.
0: 6 a čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio.
0: Minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsa. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vadio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Za sebou máme maskovanou muziku. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte rockiku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte rock na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail
1: a přišly nám zase skvělé nápady a dobré. Napsal Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny Pepa Queen.

0: pistole, ventily, válce, to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické natlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte práci?
0: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte práci, která dá?
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Ten na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.
1: Platí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu atka, na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. CZ. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026. CZ. Zvou na PED 2026. CZ.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21.
2: 26. CZ.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC.

0: CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: V CCC začal
0: června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: V CCC začal výprodej.
0: OC Europark ve Štěrbohorích.
1: V CCC začal výprodej.
0: Stovky Europark ve Štěrbohorích.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů.
0: Horích.

0: zdraží. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakup členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji tvým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10 Pro Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, kejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v a procent cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC teď. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.cc v aplikaci a na CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: V aplikaci a na CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás
0: EU.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobil
0: U.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 byl. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr.
1: 99 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr.
1: V prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešovská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidíš.
4: Více na bene.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci spí.
0: Více na bene.cz. Vidíš to?
1: Vidím.
0: Bene.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce,
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jump.
1: Slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jump. No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padl. Víš, co vidím já?
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padl.
2: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý. U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefí plný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
1: zdarma vyměnit za jiný.
0: Nejlepší
1: dárek je zážitek.
3: Firma na zážitku.
1: CZ. Lepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rock Radio.
1: Zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rock Radio.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rock Radio.
1: CZ.

Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám. Křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si, no. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si. Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Ka dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchu. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchu. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchu. Technika.cz. A nejen to, veškeré a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistolkompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistolka.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventily.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch

DABU AFM. W AFM. W AFM nebo na rádia. W AFM nebo na rádia.cz. W AFM nebo na rádia.cz. W AFM nebo na rádia.cz. Rock M nebo na rádia.cz. Rock Radio na rádia.cz. Rock Radio. .cz.

Vesnice je topy tady a máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu. Rok napřání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. O trochu puňku, takhle při večeru si tady zavolal Roman. Punkový poctivý muziky. Punkový poctivý muziky, protože to je pankáč tělem i duší a vždycky bude. A jeho kapelu Stooges, a dáme si píseň z roku 1973, která se jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se s vámi pro dnešek loučí Search and Destroy. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás těšit v úterý, tedy zítra, přání po 18. hodině, no a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. 18. hodině, no a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Něco pro to dělejte. Pic! Pic!

Rok napsání s Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

0: Přenosná a s ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klzy i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: A 599 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 9 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodné
0: v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná na
0: Planeo.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná na
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídením až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Tak děti, u všech dealerů Nissan, více na Nissan.cz. Tak děti, zítra je taky den a teď už dospat Nissan, více na Nissan.cz. Tak děti, zítra je taky den na Nissan.cz. Tak děti, zítra je taky den a teď už CZ. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spí. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš.
4: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu cestovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu cz. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu cz. Bez kempu. www. Bez kempu cz.
5: Tréni.
4: www. Bez kempu cz.
5: Trénírkárna teď.
4: Bez kempu cz.
5: Trénírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
5: Trénírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a.

0: potřeba kalhotky se slevou 30%? Není. Já nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýr, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš
0: to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz
0: kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
1: Rox objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Rock Radio.
1: Zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Rock Radio.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Rock Radio.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Rock Radio. Rock Radio.

Dubu 8. Dubu i FM, Dubu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.

0: Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužant. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vedit.
2: Hausbrandkáva.cz.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Káva.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma s řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě.

0: Vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i a co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí zase. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza z Anabelí. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Rokový rozjezd a napište si oni. Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení a napište si oni. Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku oni. Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do Honza z Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu a vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Víte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. No přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Volta. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kreditas. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Na brněnskou velkou cenu na Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro velkou cenu na Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky Kreditas autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. Jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku

0: Maďarsku získal vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, v Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemské. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jed Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou Pat Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Patří také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Je favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasnou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se. Umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj.
0: Komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra je.
0: Závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy
0: slovo jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribuně.
0: Jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách.
0: Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP.
0: Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu. Tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provžek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme. Se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte
1: a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu.
1: 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
1: To června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
1: Společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu Brněn. Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu Brněn. Máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát. Trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát. Tam a vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát. Tam a určitě jí minimálně šest. Brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát. Tam a určitě jí minimálně šestkrát odsouval. Sáhu má naježděnou asi tisíckrát. Tam a určitě jí minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní řík asi tisíckrát. Tam a určitě jí minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už jí tam a určitě jí minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mi ne a pokud chcete za motokec. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mi ne a pokud chcete za motokec, tak sice bez vlastní říkám, že k dokonalosti už

0: Chyby mi je ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě sám žik dokonalosti. Už chyby mi je ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu. Už chyby mi je ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 240 v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit? To víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek? Máte pocit, že 250 už je jen kousek?
1: Rock Radio.
0: Kousek.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci.

Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od... Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 start... Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rock... Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. A od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Tu je na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirka noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluvá muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rokovánc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Profi voda. Věci, na které můžeme být hrdí. Profi voda. Na které můžeme být hrdí.

0: Jízda hybridním vozem může SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou.
0: The power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. U digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brance a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Housebrand.
1: Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Housebrand Café per favore.
1: Jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Housebrand Café per favore.
1: AU portál.cz.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
1: Portál.cz.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si
3: per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Housebrand.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Housebrand,
5: tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Housebrand káva,
5: CZ.
6: Kávu si zasloužíte pít.
5: Housebrand káva, CZ.
6: Zasloužíte pít.
5: Housebrand káva,
6: CZ.

0: kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to? Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet to. Tady na ulici můžeš slyšet Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv. Různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. I tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Aplikaci radia.cz.
2: Kontejnery Seagull.
0: Radia.cz.
2: Kontejnery Seagull, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Seagull, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že
2: Kontejnery Seagull, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
2: Kontejnery Seagull, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Seagull. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Seagull. Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Seagull.
4: www.siegl.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Seagull.
4: www.siegl.cz.
2: Jednoduše, jsme Seagull.
4: www.siegl.cz. www.siegl.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se,

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Pozdě s Jirkou Němcem.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok z garáží a zkušeben. Rok

DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. radia.cz. CZ.

Taky jste měli... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ahoj lidi, tady Vašek Blaha. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače roku. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. Přes léto na našem turné 8 Divokých. Našem turné 8 Divokých. 8 Divokých.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat.

práci není fakt med. Makáme na to tu servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na to už přes 20 let. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na to už přes 20 let. Není tuhle práci, není

20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí novou disk 20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí.

0: Vyznáte se v holandský. Vyznáte se v holandských ministrech školy. Vyznáte se v holandských ministrech školství. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaď.
0: Jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže.
0: První muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Mně. My si na voloviny nepotrpíme. A pro... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěží. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. To na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock na muzika.

Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. A s

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7, kde tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východ. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rádio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. V kuchyni. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte mobilu, stáhněte si apku radia.cz. Apku radia.cz.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o našem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rok. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirs. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirradio.cz. A my rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirradio.cz. A my na adresu samolepka@rokovirradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovirradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokovirradio.cz.
0: A my vám ji pošleme.
1: www.rokovirradio.cz.
0: My vám ji pošleme.
1: www.rokovirradio.cz.
0: Rock Radio.
1: www.rokovirradio.cz.
0: Rock Radio. Rock.
1: www.rokovirradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná.
1: Radio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Z.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokovel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anab a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Test s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Přovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytří. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, na jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně najíst Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Roko nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Roko budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál. A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujtovat
1: náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Víte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smysl.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olit. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez oči až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Si radost na www. Růžový slon CZ.
6: Rata tarararata trička rata tarararata potisk.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V dabu a s Kušebem. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Radio. V dabu i FM. Nebo na v dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz .cz

kloužou jak led. Ruku ti kloužou jak led. Ruku ti dám jak led. Ruku ti dám led.

tolik cest, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest. Co tě k ním dovedou, co tě k ním dovedou, dovedou.

let nebe, tolik let, tolik let, tolik let, už tě znám

Schody znam. Schody. Schody.

kloužou do nebe, kloužou jak let tebe, kloužou jak let, kloužou jak let.

naservírujeme, tak se neupejpejte a odusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Kažeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Ještě vás honí mlsná. Máte chuť? Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídel. Z našeho nabušenýho jídelní. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Kej oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme oběd. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální den. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve... Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám cítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a nakrájíme, podusíme, připečeme a

0: od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku.
0: I do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do
0: večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: A noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rocková... Rock Radio, rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá... Rock Radio, rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro... Rock Radio, rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro... Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němoc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří tý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Je usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emoci.
0: Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emoci.
0: Slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema. I slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Plnou nejlepší rokovým bude. Nalaďte rokovou noc. Plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Nalaďte rokovou noc. Plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Od večera. Noc. Plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Roková noc. Lepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Roková noc. Od pondělí do pátku.

0: olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový styk, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz.
1: Potisk trička, byla bel CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: voda. Kvalitní vrtané studny. Musíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Pro. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte
0: Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky a smyslnosti. Odjemných

nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. radia.cz.

0: Rádio. Nářez. Opravdu vášná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětské.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli.
0: Pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj. Svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Brzděte.
1: Vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Brzděte jo.
1: To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Brzděte jo. Betonový lodě. Brzděte jo. Betonový lodě. V životě se neslyšel. Brzděte jo. Betonový lodě. V životě se neslyšel větší hovadinu. Brzděte jo. Betonový lodě. V životě se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Betonový lodě. V životě se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plavě. V životě se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, v životě se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
2: Může plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
2: Ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
4: No tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
4: Tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj? Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda, Matěj. Pravda. Tak to musí být. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek.
1: Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
4: Bez toho vola Honzíku.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
4: Bez toho vola Honzíku, ano.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
4: Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si...
2: Sahary je písek, vole.
4: Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole řík...
2: Písek, vole.
4: Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by... Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel důku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dů.
0: Rock Radio.
4: Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dů.
0: Rock Radio.
4: Dů.
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej víkend začíná v páčer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám vnčí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rockrit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rock je slušná muzika.

0: Koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem?
1: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
2: Já se nedívám na porno jako někdo.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu žádnej... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi?

kvalitním vínem omámen, z přímek se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stává ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se tím vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svým omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, ve z přímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací prý zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám, vedle mě zvrací princezna.

terénu, šablí z kvalitní hobby bohému, vyráží ven do terénu, šablí z kvalitní hobby, vyráží ven do terénu, šablí z kvalitní hobby, bojovat proti systému, ven do terénu, šablí z kvalitní hobby, bojovat proti systému, šablí z kvalitní hobby, bojovat proti systému, z kvalitní hobby.

těžkej chran lížu se, čeku si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavrázek. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili. Svatý. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili. Svatýho vyšu se. Chran lížu se.

When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrýky. Pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrýky. Ostrýky tarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Elektrický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je z 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás krádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý
0: okres. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách koleně.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách koleně. Mej ten má tři žlutý.
0: Vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách koleně. Mej ten má tři žlutý. A tak ono je to celý o kartách koleně. Mej ten má tři žlutý. Ty vole, tam je to vyřízený. A tak ono je to celý o kartách koleně. Mej ten má tři žlutý. Ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to co? A tak ono je to celý o kartách koleně, mej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. O kartách koleně, mej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole. Mej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, mi to je jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, mi to vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
2: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
2: Já vím, po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládne. Musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele. Musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Ty vole.

0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam tři... Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za... Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdyby...
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdyby...
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdyby jsme náhodou vyhráli. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný.
1: Třicetník za kříž. A padí, kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super.
1: A padí, kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, mi
0: no, to je jasný, super. No.
1: Hele, mi potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Super. No.
1: Hele, mi potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
1: Nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
1: Potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
1: Los.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。

0: Líp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a líp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás víte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jiným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Odpěňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od u nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz zda rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz z od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos stůl a od 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám s Danem. Hoďte si nohy nos stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rok na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 teče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na rokrát. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na rokrát. Danem. Každej všední den od 12 do 15 na rokrádiu. Každej všední den od 12 do 15 na rokrádiu. Od 12 do 15 na rokrádiu. Rok rádio. Do 15 na rokrádiu. Rok rádio. Rok je slušný na rokrádiu. Rok rádio. Rok je slušný rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám.
0: Baví.
1: Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Já tě žádám.
2: Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
3: Jo, mám asi schválenýho.
2: Já jsem ti to říkal, Jaromír.
3: Jo, mám asi schválenýho.
2: Ukaž. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
3: Jo, mám asi schválenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven. Ty to říkal, Jaromír.
3: Jo, mám asi schválenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.
3: Co? Jo, mám asi schválenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.
3: Co? Mám asi schválenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.
3: Co bude?
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.

0: Kardeş, ženský jděte ven.
1: Co bubneš, a?
2: To je dobrý.
0: Ženský jděte ven.
1: Co bubneš, a?
2: To je dobrý.
1: Co bubneš, a?
2: To je dobrý.
1: Co bubneš, a?
2: To je dobrý. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaro. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně ven. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv.
3: To jako
2: vedle na funkci, to nebude mít vliv.
3: To jako na funkci rostlináře, jo.
2: Si to nebude mít vliv.
3: To jako na funkci rostlináře, jo.
2: Mít vliv.
3: To jako na funkci rostlináře, jo. To jako na funkci rostlináře, jo. To jako na funkci rostlináře, jo. Na funkci rostlináře, jo.
2: No to už vůbec ne.
3: Ty rostlináře, jo.
2: No to už vůbec. No to už vůbec ne. No to už vůbec ne.
4: Rock Radio.
2: No to už vůbec ne.
4: Rock Radio. Konec.
2: No to už vůbec ne.
4: Rock Radio.
2: Vůbec ne.
4: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
5: Rock Radio.
4: Radio. Konec legrace.
5: Rock Radio.
4: Konec legrace.
5: Rock Radio.
4: Legrace.
5: Rock Radio. Slušnej
4: race.
5: Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Radio. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Z vinilů.

po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Im obědě nejlíp.